0: Lexikon je, když...
1: Chci už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on.
0: Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténali. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem zpíval Jaromír Horák. Snímek pochází z roku 1972. To mi bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Pantone.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Na dlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a po druhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velké město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby, a on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě, má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, co jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan, z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

Jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr. Myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorada slunce zapadá.

0: česká vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla. Zip, zip, hurá!
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkly je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové, bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl a jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly s obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele Opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané Opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Balčíkem. A nejen takhle dajakým. A zahraným nejen takhle dajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Dobrý den, vítejte.
1: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
0: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
2: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano,
2: přímo.
3: Ano, Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba, krásná doba. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice.
2: Jo.
3: Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat?
2: No jo.
3: Ale poslouchejte.

0: poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
1: No tak mé ctěné jméno Hlustvisihák.
0: Ale ne, Hlustvisihák, to jste vy.
1: Přímo osobně.
0: Ten vrátnej, no, seba ale... práskačkama s těma fousama.
1: No
0: jo, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
0: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
0: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka vlevo dole.
0: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
0: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano.
0: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
0: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
0: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlustvisihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
5: Který to byl, prosím, ještě jednou
4: 79. rok? 79. minulého století.
5: Ježíš, to jsem byl mladý kluk a to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
4: tak
5: hrával...
4: Tak to musel být Silvestr.
5: Zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
4: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo
5: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
4: No, jasně.
5: Ale jinak jsme hráli každý den. Mm-hmm. To byla těžká doba pro DJ.
4: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 01104, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-čku jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je... Humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
1: Mějte se hezky.
3: Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, Standa,
2: děkujeme,
1: se.
2: Díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Vám, Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Vidá. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak jsi s tím řetiskem nasplochoval?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte? Ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Herko, tomu to ale myslí. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane, které, jak, si, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: No, tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste řekl, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež ne.
9: To si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: Ne, to nejde, nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezli. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych prosím, rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina?
9: Ina.
8: No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, že by to mohl být.
3: Stranu. Já jsem si nechal nalít šilkaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano. Faktická, já jsem si se dneska hodně pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj. Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že bychom v Praze nepili, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat. A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál,
1: skupina Opus,
2: ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Bond.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juká, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
6: Dobrý den. Pane Zbojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
5: Zdravím.
6: A pana Salavu, pardon.
7: Nic, nevadí.
6: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal to Uhra, padanu tě tam častokrát.
5: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
8: Dobrý den, tady David. Zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
5: Dobře, máme zapsáno.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
9: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
5: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
9: No.
5: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
9: Dáme pokračování.
5: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady František Elbil Vltavu, zdravím vás, pánové, a... Říkánka, vy jste začali, já skončím.
7: No.
10: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
5: Pánové, no, děkujeme.
10: A pana Uhra.
7: Děkujeme. Pěl,
5: díky.
10: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě by měl veliký ústek před mnoha lety v Americe.
7: No jasně. A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
10: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
7: Vám taky.
5: Děkujeme, dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
7: Dobrý den.
11: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
7: To jsme moc rádi.
11: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
7: Vám také.
11: Růža z Rychnovska.
7: Růže, děkujeme.
5: Děkujeme, tak to byla Žiž, živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
7: Ano, velmi dobrý.
5: Nabídnu, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
12: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. jsme v Evropě, no. Lidé, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce tady se, hotové. Nebo to čaj, to se žil taky v lánžeky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, že vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevědí vlastně, že aj krade. Ha? Zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelka i podnikat. Závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka, jaj zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. A kdo by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tedy, no, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem se v barelu Šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázy se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelní to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kostele. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec té mše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMSkujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
7: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená na akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. Mm-hmm. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
5: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
7: Hlavně se neohýbej na jevišti.
5: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na tom.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy.
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgáři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě. Já jsem ze Zdolne, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem. Ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru. Ale no, nepochází od tamtud, tam nemá tam ten kořínek.
4: Tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně. Dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, no a ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
8: Tady, děkuji vám.
7: Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak viděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: To ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no, tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi malem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, helejte se víc, tak já si vás teda...
8: Průžky.
7: Já si vás poslechnu. Vy vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Asi fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenovej snímek plic.
8: Jo.
7: Helejte se. To není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
7: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
8: Helejte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? Jo, vidím, to vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Tak já mám tady 2000, teda pak to jde, a tu 50 si nechci jako ryško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete. Meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to nebudete mít, ale hlejte se.
8: To jsou 100 tisíce.
7: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Státní zástupci by se podle vlády měli odvolávat proti podmíněným trestům za znásilnění nebo týrání zvířat. Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu. Obec odmítá další těžbu. Na Svinovském nádraží v Ostravě je opět otevřené infocentrum. Dnes bude slunečno a teploty až 22 stupňů. A posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava. S nimi Lucie Kociánová. Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priority její trestní politiky. Po jejím jednání to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc ze Hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by taky měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda by podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
2: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
0: Ministr má z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. O dalším osudu kamenolomu v místní části Luhy by měli rozhodnout obyvatelé Litultovic na Opavsku v referendu. Obec chce zabránit záměru majitele lomu prodloužit těžbu o dalších 10 let. Radnice připouští pouze vytěžení přibližně 50 tisíc tun ze současného nestabilního svahu. Uvedl to nezávislý starosta Litultovic Jan Birgus. Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Jednatel společnosti Torsen, které lom patří, uvedl, že těžba je legální. Turistické informační centrum na nádraží Ostrava Svinov je ode dneška znovu zpřístupněné lidem. Před 2 lety centrum zcela zničili povodně a pobočka tak musela zavřít. Rekonstrukce a modernizace nového infocentra stála téměř 4 miliony korun.
3: Při povodních se voda dostala až do 3/4 metrové výšky a středisko zničila. Dnes je po rekonstrukci a má nové vybavení i audiovizuální techniku. Město chce v listopadu začít taky s rekonstrukcí pobočky v budově magistrátu. Tato přestavba přijde na 8 milionů korun a hotová bude na jaře 2027. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
0: Řemeslníci dokončují kolumbárium na hřbitově Starý folvark v Třinci. Stavba bloků pro uložení několika stovek uren vyjde na zhruba 11 milionů korun a má být hotová letos na podzim. Jak popisuje mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, prostor bude lemovaný chodníky a višňovým stromořadím.
4: Před novým třineckým kolumbáriem budou rozmístěny kamenné obřadní solitéry z godulského pískovce, těženého v nedalekém kamenolomu v obci Řeka. Jejich postupná výšková gradace povede návštěvníka citlivě směrem k vsipové loučce a propojí obě pětní části tohoto prostoru v jeden celek.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne budou lokálně přetrvávat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D1 na 320. kilometru ve směru na Ostravu se srazily 2 kamiony. Na místě je i policie, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je úterý 15. září 2026 a máme přesně 4 minuty po 5. Začalo dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Luckou Kociánovou a Petrem Soukupem. Mějte krásný den.

0: Zpívá náma Václav Neckář, je 5 hodin a 11 minut. Fotbalistům Baníku Ostrava se v posledních týdnech příliš nedaří. Kromě 3 porážek za sebou ztratili 3 zraněné opory. Ale na druhou stranu nový kouč Roman Skuhravý vytáhl 2 nadějné mladíky. Obránce Míčka a útočníka Škrkoně. Právě o nich budeme mluvit v reportáži. Uslyšíte ji krátce před 17:30. Teď vám ale připomeneme historii spjatou s dnešním datem 15. září.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Tak takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká hezký a také teplotně příjemný den. Pojďme se ale nejprve podívat, jak to v regionu vypadá. Na severní Moravě a ve Slezsku je skoro jasno nebo úplně jasno. Co se teplot týče, tak na východě regionu v Horní Lomné na Jablunkovsku teď necelých 12 stupňů Celsia. Chladněji je na západě. Konkrétně v Opavě teď naměříte 9 stupňů. Prognóza na úterý hovoří o tom, že bude v průběhu dne skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne mohou místy lokálně přetrvávat mlhy anebo nízká oblačnost, která se následně rozpustí. Nejvyšší dnešní teploty až 23 stupňů, na horách pak naměříte okolo 14.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapla Black Milk, Český rozhlas Ostrava, přesný čas 5 hodin 22 minut. Je jim 19 a 18 let a v této sezóně začali pravidelně v Baníku Ostrava hrát první fotbalovou ligu. Navíc obránce Jiří Míček i útočník Vít Škrkoň v posledních dvou domácích zápasech dokázali vstřelit první ligový gól.
1: No, myslím si, že to si bude těžké zopakovat, protože dát svůj první ligový gól, tak není úplně jednoduché to v dalším zápase zopakovat, ale ty výkony si myslím, že můžou být ještě lepší.
2: Říkal po výhře 1-0 nad Olomoucí obránce Jiří Míček, který svou pohotovou trefou pravačkou zařídil Baníku 3 body. Teď naposledy v neděli se proti Pardubicím trefil i útočník Vít Škrkoň. Po rekordních 7 gólech v pohárovém utkání ale jeho první ligový gól body neznamenal. Baník prohrál s Pardubicemi 1-2 a tak měl pocity o hodně jiné.
3: No chutná to určitě jinak. Ten zápas jsme nezvládli, takže to chutná určitě jinak. Určitě bych to vyměnil za to, aby jsme vyhráli.
2: Každý mladý hráč má jinou cestu, někdo se prosadí hned, jinému to trvá, jak říká Jiří Míček, déle.
1: Musíte být trpěliví a věřit tomu, že to někdy přijde a musíte tu šanci chytit za pačesy. Prostě věřit tomu, že ten proces je, každý ho má jinačí a že to prostě vyjde někdy jindy. Můžu dát příklad třeba Kubu Piru, který to měl o trošku dřív a já jsem mu v tom záviděl strašně, že to měl o ten rok dřív a já jsem si prostě na tu svoji cestu počkal a vyšlo to teďka.
2: Pokračuje Míček, že vrstevník Jakub Pira měl nástup do ligové soutěže v Baníku rychlejší, ale teď zase momentálně hraje v druholigové Karviné. Aktuálně se Baník zadrhl a prohrál 3x za sebou, což pro růst mladých fotbalistů není jednoduché.
3: Tak samozřejmě to nepříjemný, že jo? Začíná takhle těžce pro mě. Snažím se to samozřejmě nevnímat a soustředit se na sebe a podávat se nejlepší výkony. Ale doufám, že tohle období mě jenom posílí do budoucna a že se zlomíme a budeme vyhrávat.
2: Říká útočník Vít Škrkoň. Z hráči trenerský štáb musí pracovat hodně citlivě, jak potvrzuje Míček.
1: Tak já jsem si jel furt to svoje, nějak jsem to nevnímal, ani z těch tréninků mi nepřišlo. Přišlo, že bych dostal takovou důvěru od trenéra, pak vlastně to přišlo, nějak mě na to i připravil psychicky, říkal mi k tomu něco a myslím si, že mi to sedlo skvěle, až na nějaké třeba situace gólové.
2: A oba si uvědomují, že jsou stále na začátku, za oba to stvrzuje Vít Škrkoň.
3: Je mi jako 18 let a vlastně jsem ještě nic nedokázal, takže to, že teď hrál tu ligu, tak neznamená, že tu ligu za 2 roky můžu hrát. Takže furt pracovat a udržet se na tahle úrovni.
2: Každopádně o oba fotbalisty už se zajímají reprezentační trenéři kategorie do 21 let. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Zpíval nám Paul McCartney, ale u mikrofonu už je Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministři spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO a šéf obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes sejdou s prezidentem Petrem Pavlem. Společně proberou kandidáty ke jmenování do generálské hodnosti. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně 8. května a 28. října. Na Třinecku dnes posluchači dočasně nenaladí některé rádiové stanice. Technici budou pracovat na údržbě anténního systému na vysílači na Javorovém vrchu. Odstávka se dotkne vysílání od 10 hodin dopoledne zhruba do 15 hodin. Týká se to stanic Českého rozhlasu Ostrava a Radiožurnálu i jedné soukromé stanice. V ostravské části Dubina se po rozsáhlé rekonstrukci otevřelo sportovní centrum. Jeho oprava stála téměř 215 milionů korun. Většinu nákladů na přestavbu objektu poskytlo město, které do modernizace haly investovalo 180 milionů korun. Dalších 30 milionů získala radnice od Národní sportovní agentury. Pomoc pečovatelům a praktické rady lidem, kteří potřebují sociální pomoc. To je hlavním cílem dnešní akce Opavské charity v prostorách muzejního Millerova domu. Zájemci se dozví také podrobnosti o práci dalších sociálních organizací a komunitním plánování v Opavě. Ostravský útulek pro psy má nový ultrazvuk za 500 000. Město ho pořídilo díky podpoře dárců. Zařízení výrazně zasáhly povodně před 2 lety a tehdy přišlo i obdobný přístroj, který měl ale podstatně nižší kvalitu. Psi tak bylo nutné na vyšetření převážet mimo útulek, což pro ně bylo stresující. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude skoro jasno až polojasno. Ráno lokálně mlhy. Teploty dnes naměříme mezi 19 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme a provozy bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude dnešní dopolední program? Povíme hned po písních Leony Machálkové a Miroslava Žbirky. Pěkné ráno.

0: Proč vzít do ruky činky, i když jste třeba už v seniorském věku? A jak bezpečně a funkčně cvičit se závažím a mít z toho prospěch? Tak to jsou otázky, na které nám dnes dá odpověď motivační trenér Tomáš Nezhoda. A toho se budete moci ptát i vy prostřednictvím naší telefonní linky 596 11 22 66. Poradna na téma cvičení v seniorském věku začíná dnes 10 minut po 11. hodině. Budeme rádi, když budete poslouchat. Teď dvojice Yusundur a Nenech Cherry. Velký hit, 90-kový hit nazvaný 7 Seconds a hned poté telefonát ostravským meteorologům.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Tradiční ranní telefonát s ostravskými meteorology. Eva Richtáriková na lince, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuální situaci.
2: Tak nyní máme většinou polojasno, ojediněle se vytvořily mlhy, četnější jsou v oblasti Podbeskydí a teploty se pohybují mezi 13 stupni až 6 stupni a fouká pouze slabý proměnlivý vítr nebo je úplně klidno.
1: Víme, jak je teď to důležité, jak bude v průběhu celého dne.
2: Čeká nás poměrně slunečný den, očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ty ranní mlhy by se měly během dopoledne rozpouštět a teploty budou mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí pak následně máme čekat v noci na středu a co zítra?
2: Noc bude podobná, očekáváme jasno, k ránu případně až polojasno, opět se ojediněle vytvoří mlhy, teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 13 až 9 stupni, v údolích klesnou až k 7 stupňům a povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne čekáme polojasno, přechodně až oblačno a k večeru bude pak oblačnosti od západu dále přibývat. V noci nás potom bude ovlivňovat zvlněná studená fronta, která sebou přinese přehánky nebo déšť, ojediněle také bouřky, ale ještě před tou frontou teploty budou vrcholit, to znamená během zítřejšího dne očekáváme teploty mezi 22 až 25 stupni, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr se během dne rozfouká na mírný jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v závěru dne právě na frontě se bude měnit na západní, případně v bouřkách může jich zesilovat.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Eva Richtáriková. Díky za to a pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: prožívat svět.
1: Dnes po 13. hodině opět nabídneme pořad Alex a host, kdo bude u mikrofonu.
2: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident včera jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech, dál se chtějí scházet podle aktuální potřeby. U ostravského soudu padly tresty za obchodování s fosforem pro výrobu pervitinu. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes miliardu korun. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré úterní ráno přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítal.
2: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
3: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, tam bude v říjnu.
2: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
4: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
2: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. I on byl na dnešní jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ obchodování s červeným fosforem, který se používá při výrobě pervitinu. Skupina obžalovaných podle soudu dovážela desítky kilogramů této látky z Ukrajiny a následně ji prodávala také do Polska. Nejpřísnější trest, 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, senát vyměřil Lukáši Pomklovi. Jeho manželku Vanesu Pomklovou poslal na 9 let do vězení a jejího otce na 4,5 roku. Potvrdil to mluvčí soudu Jaromír Barobek.
5: Hlavní obžalovaný jako organizátor řídil činnost této skupiny osob v době svého vazebního stíhání v předchozí drogové trestní věci, tedy z vazební věznice Ostrava, uděloval pokyny své manželce, která do této trestné činnosti neváhala zapojit svého otce.
0: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o miliardu a 300 milionů korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu, informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíce se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Většina stavebních prací na nové tělocvičně druhé základní školy ve Frýdku Místku je hotová. Dělníci teď budou střechu budovy osazovat rostlinami. Zelená střecha má pomoci zlepšit mikroklima mezi vysokými domy na tamním sídlišti Slezská a zadržovat dešťovou vodu. Podle mluvčí magistrátu Jany Musálkové Jekelové má být stavba za zhruba 106 milionů korun hotová do konce roku.
6: Nové vnitřní prostory sportoviště jsou koncipovány jako multifunkční a svým vybavením a zařízením splňují parametry pro sportovní utkání, a to zejména ve florbalu, volejbalu a basketbalu. Součástí prostoru tělocvičné haly je i tribuna pro 200 diváků.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne budou lokálně přetrvávat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D48 na 64. kilometru před sjezdem na Třanovice je porouchané auto. Projíždějte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lucka Kociánová a Petr Soukup, dvojice, která má na starosti dnešní úterní 15. zářijové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Protože máme 4 minuty po 6, budeme gratulovat těm, kteří mají svátek a dnes je v kalendáři napsáno jméno Jolana, což je křestní jméno, které má řecký anebo slovanský původ, buď se jedná o slovanskou verzi jména Helena, anebo pochází z ruské varianty Jelena. Tak milé Jolany, klidně si můžete vybrat, co je vašemu srdci bližší. Každopádně mějte krásný sváteční den. Další nahrávka Leška Semelky je právě pro vás.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: V centru Ostravy spustili test, jak by to vypadalo, kdyby do ulice se třemi základními školami ráno nemohla auta. Od rodičů to vyžaduje odvahu pustit děti z dohledu. Zase si ale ušetří stres, který jim ranní tlačenice v úzké ulici přináší. Reportáž k tomuto tématu od nás čekejte už za 10 minut.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Opřeme se dlaní o židli. Lokty propnuté, zpevněný trup, kolena propnutá. S výdechem přitáhneme pravé koleno k levému zápěstí. Vrátíme zpět a totéž provedeme levým kolenem. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Srovnáme aktuální situaci na horách a v nižších polohách na vrcholu Lysé hory v Beskydech. Teď teplota necelých 8 stupňů Celsia, mnohem tepleje v Havířově, v tuto chvíli 13 stupňů. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že den bude příjemný, většinou skoro jasný anebo polojasný, jen ráno a dopoledne mohou v některých oblastech lokálně přetrhávat mlhy anebo nízká oblačnost, která se následně rozpustí. Teploty až 23 stupňů, na horách naměříte okolo 14.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof a Český rozhlas Ostrava 6 hodin 22 minut. Každé školní ráno řeší rodiče žáků škol na Ostrčilově ulici v centru Ostravy úkol, který nemá řešení. Jak se tam mají vejít všechna auta? Tento týden je ale jiný. Policisté ulici na zkoušku uzavřeli a děti chodí do školy pěšky. Když se to osvědčí, mohlo by to platit na pořád.
1: Tady ta situace obvykle vypadá tak, že tady spousta aut, které se míjejí a mezi tím pobíhají děti, takže jako všem nám jde asi o to zvýšit bezpečí.
2: Učitelka Hana Ondrušková popisuje typický ranní výjev. Zapravdu jí dává otec dvou žákyň Dušan Dudešek.
3: 7:40 se tady už nejde zastavit, no, ten provoz je tady hustý a velký, no, a pro ty děti nebezpečný.
2: Dnes přišel s dcerami pěšky. Auta policisté zastavují už na začátku ulice a tak se lépe cítí i třeťáci Honza, Martin a Dín.
4: Za chvíli budu jezdit možná sám.
5: Já jsem dneska přijel na koloběžce
6: pěšky a sám.
2: Na jedné ulici jsou kromě běžné základky i dvě mezinárodní školy. Ředitel jedné z nich, Brad Gray, doufá, že ranní zácpy konečně skončí.
7: Už 20 let, co existuje naše Ostrava International School, tak je to boj. Každé ráno milion aut.
2: Ines a Mateo jsou z Argentíny. Rodiče je běžně vozí až před školu. Teď se trochu prošli. Nevadí, říká Mateo.
8: The next week it will be repaired.
2: Je krátce po 8 a na Ostrčilovu ulici se vracejí auta. Dali si jen půlhodinovou přestávku. Podle průzkumu městské architektonické kanceláře MAPA chodí 44% dětí do těchto škol pěšky a 27% přijíždí autem s rodiči.
9: Těch vozidel jsme napočítali 140, které sem výjíždějí v tu půl hodinu. To není možná až tak velké číslo, nebo před jinými školami jsou ty čísla větší. Nicméně vozidla zastavují tam, kde by neměla, takže řidiči různě parkují v křižovatce, na přechodech.
2: Podle dopravního specialisty Josefa Laži kancelář MAPA testovací týden znovu vyhodnotí se školami, rodiči i rezidenty. Pak společně s obvodem zváží, která opatření zavést natrvalo. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy a s nimi Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie dnes zveřejní konečný počet lidských životů, které si vyžádaly nehody na českých silnicích v období prázdnin. Už z předběžných údajů z konce srpna vyplývá, že v červenci a srpnu přišlo o život 99 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021, kdy na silnicích zemřelo 101 lidí. Z dat zároveň vyplývá, že srpen byl letos na silnicích nejhorším měsícem. O život při nehodách přišlo 57 lidí. Celý tento týden prochází Ostrčilova ulice v centru Ostravy testem, jestli je možné ji ráno uzavřít pro auta. Jde o půl hodinu před začátkem vyučování, kdy před školou vzniká tlačenice aut rodičů žáků. O uzavření ulice požádala sama škola a spolupracuje na tom s policií i městskou architektonickou kanceláří MAPA. Lidé mohou přihlašovat nápady do nového ročníku havířovského participativního rozpočtu. Návrhy na oživení veřejného prostoru ve městě radnice přijímá od ledna příštího roku. Město pro nadcházející ročník vyčlenilo z rozpočtu stejně jako v loni 5 milionů korun. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Volklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále play-off, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začíná v 18 hodin. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude skoro jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy. Teploty dnes naměříme od 19 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na D48 před sjezdem na Třanovice dávejte stále pozor, je tam pro defekt odstavené auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Petrem Spáleným jsme se dostali po 6:30 až k pozvánce k poslechu našeho dnešního dopoledního vysílání. Pocestné napojí a osvěží dnes stejně jako před dávnými lety. Mařenčiná studánka je zastavení na naučné stezce na frenštátských horečkách, které nedávno prošlo obnovou. Když si na toto místo velmi rád chodil frenštátský básník Josef Kalus, pro něhož byly hory a příroda velkou inspirací. Ostatně na jeho verše můžete u pramene také narazit. A je to místo, kam nás dnes v magazínu Křížem krém vezme redaktorka Petra Štrimplová. Začínáme 10 minut po 9. hodině. Teď zpívá Billy Ocean a hned poté budeme mluvit o počasí s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Tradiční ranní telefonát s ostravskými meteorology. Eva Richtáriková na lince, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuální situaci.
2: Tak nyní máme většinou polojasno, ojedinělé se vytvořily mlhy, četnější jsou v oblasti Podbeskydí a teploty se pohybují mezi 13 stupni až 6 stupni a fouká pouze slabý proměnlivý vítr nebo je úplně klidno.
1: Víme, jak je teď to důležité, jak bude v průběhu celého dne.
2: Čeká nás poměrně slunečný den, očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ty ranní mlhy by se měly během dopoledne rozpouštět a teploty budou mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr povane stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí pak následně máme čekat v noci na středu a co zítra?
2: Noc bude podobná, očekáváme jasno, k ránu případně až polojasno. Opět se ojediněle vytvoří mlhy, teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 13 až 9 stupni, v údolích klesnou až k 7 stupňům a povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne čekáme polojasno, přechodně až oblačno a k večeru bude pak oblačnosti od západu dále přibývat. V noci nás potom bude ovlivňovat zvlněná studená fronta, která sebou přinese přeháňky nebo déšť, ojediněle také bouřky, ale ještě před tou frontou teploty budou vrcholit, to znamená během zítřejšího dne očekáváme teploty mezi 22 až 25 stupni, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr se během dne rozfouká na mírný jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v závěru dne právě na frontě se bude měnit na západní, případně v bouřkách může jich zesilovat.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Eva Richtáriková. Díky za to a pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
4: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
5: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako za mladá teď zpíval Petr Janda a hrála kapela Olympic. 6 hodin 52 minut, pojďme k pozvánkám s dnešním datem 15. září. V rámci festivalu Bezručova Opava dnes můžete vzdát hold tomuto básníkovi, a to vzpomínkou na městském hřbitově. Sraz zájemců o akci je v 15 hodin, odpoledne na 17. hodinu je pak v Millerově domě naplánován křest knihy Libora Martinka Literatura opavská 1990 až 2025. Novou knihu dnes představí i v Muzeu Těšínska. Publikace Lenky Novákové představuje životní příběh slezské malířky Idy Mintzberg. Začíná se v 5 odpoledne v prostorách historické budovy muzea v Českém Těšíně. A do Třince dnes míří Eva Bitová a hudební duo Jedlinský Fischer. Setkání na pomezí folkloru, jazzu a improvizace začíná v sále kulturního domu Trizia v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie by mohla dočasně uzavírat prodejny s kratomem, výrobky z konopí nebo alkoholem, schválila to vláda. Rozhlasový vysílač na Javorovém vrchu u Třince bude dnes dočasně mimo provoz. V nejlidnatějším obvodě Ostravy ubývá dětí. Dnes bude jasno až polojasno, ráno mlhy a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Policisté by nově mohli uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Novelu zákona o policii, která by to umožnila, schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Naznačil taky, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
3: Ty obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
1: Na Třinecku dnes posluchači dočasně nenaladí některé rádiové stanice. Technici budou pracovat na údržbě anténního systému na vysílači na Javorovém vrchu. Odstávka se dotkne vysílání od 10 hodin dopoledne zhruba do 15 hodin. Týká se to stanic Českého rozhlasu Ostrava a Radiožurnálu i jedné soukromé stanice. Za dva roky klesl počet malých dětí v městské části Ostrava jich bezmála o desetinu. A podle výhledu demografů má výrazný úbytek nejmladších obyvatel v dalších letech pokračovat. Obvod se do stárnoucích sídlišť snaží přilákat mladé rodiny. Zároveň podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové počítá s tím, že bude potřeba snížit počet mateřských škol.
4: Podle demografické prognózy může počet dětí v našem obvodu klesnout z letošních více než 12,5 tisíc. Na něco přes 7 tisíc v roce 2040. To představuje úbytek o 44% a obvod proto připravuje dlouhodobou proměnu předškolního vzdělávání.
1: Možnost vyzkoušet si až 40 aktivit a sportů na jednom místě mají dnes děti i dospělí v Rožnově pod Radhoštěm. V areálu sportkempu pro ně radnice připravila už 9. veletrh sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Dodává manažerka mikroregionu Rožnovsko Petra Kavková.
5: Každý, kdo hledá nový sport či jinou volnočasovou aktivitu pro své děti nebo i pro sebe, si může na veletrhu danou aktivitu na místě vyzkoušet a zeptat se na vše, co ho zajímá. K vidění budou desítky různých sportů a aktivit, například skoky na lyžích, ukázky hasičského sportu, halové veslování, bike trail show a další.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne budou lokálně přetrvávat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací a nehod. Pokud o nějaké víte, volejte linku zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 15. září. U mikrofonu kromě Lucky Kociánové i Petr Souku přejeme vám oba příjemný den a také dobrý poslech našeho dalšího vysílání, ve kterém už za chvíli dostane prostor náš kolega Artur Kubica. Ten pro vás každé ráno připravuje rubriku Dvakrát měř jednou řeš. A dnes s Arturem budeme vařit, konkrétně budeme připravovat kapustové karbanátky. Počkejte se na to chvíli.

0: To byly Brontosauři, 7 hodin 10 minut, jsme Český rozhlas Ostrava a sledujeme samozřejmě aktuální dění v regionu. Tři členové jedné rodiny pašovali do Česka stovky kilogramů červeného fosforu, který měl končit u výrobců pervitinu. Hlavnímu obžalovanému vyměřil Krajský soud v Ostravě 13 let vězení. My pro vás máme více detailů z jednací síně, vše zhrneme do reportáže a nabídneme vám krátce před půl osmou.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A právě dnes mě napadlo, jestli si chcete vychutnat třeba kapustové karbenátky s vlastní kapustou a česnekem. Vypěstujte si obě plodiny v říjnu. Je na to dost času. Stroužky česneku sázejte 6 cm pod zem, kapustu nechte venku pouze, pokud nejsou tuhé mrazy. Pokud udeří, raději ji i z kořeny přeneste do nádoby a dopěstujte v chladnější místnosti. Mezi hlavní rostliny, které se sází v říjnu, patří okrasné dřeviny a ovocné stromky, jako například broskvoň, menuňka, jabloň, hrušeň, třešeň, višeň nebo švestka. Dobře se bude dařit i kanadským borůvkám, hroznovému vínu nebo rakitníku, které zasadíte v říjnu. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Než nabídnu předpověď na celý den, pojďme se do regionu teď aktuálně podívat. Míříme na západ, nejdříve Jeseníky, na vrcholu pradědu teď teplota necelých 7 stupňů Celsia, trochu níže na přehradě Slezská Harta, na Bruntálsku teplota 10 stupňů. Teploměr ale dnes bude stoupat, a to až někde ke 23 stupňům, alespoň tedy co se teplot v nížinách týče, na horách naměříte okolo 14. A den bude příjemný, hezký, skoro jasný, anebo polojasný, jen ráno a dopoledne místy mlhy, anebo nízká oblačnost.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupinám Andraže, 7 hodin 21 minut. Krajský soud v Ostravě rozhodl v mimořádně rozsáhlém případu pašování červeného fosforu do Česka. Trojice obžalovaných podle žalobce chemikálii prodávala na výrobu pervitinu. Šlo o 400 kg fosforu, ze kterého by bylo možné vyrobit více než tunu drogy.
1: Trojice obžalovaných tvoří rodina, manželský pár Pomklových a otec ženy. 72-letý senior dostal nejnižší trest, 4,5 roku. Jeho dcera 9 a nejvyšší postih udělil soud Lukáši Pomklovi, 13 let. Státní zástupce Michal Togner je s verdiktem spokojený.
2: Ve vztahu k Vanese Pomklové já ten rozsudek jsem shledal jako přiměřeným s ohledem na její postoj a kajícné doznání. Co se týká těch dalších dvou obžalovaných, tam případné odvolání zvážím.
1: To, že Lukáš Pomkla část biznesu s červeným fosforem řídil, z vazby mu přitížilo.
3: Hlavní obžalovaný jako organizátor řídil činnost této skupiny osob v době svého vazebního stíhání v předchozí drogové trestní věci, tedy z vazební věznice Ostrava, uděloval pokyny své manželce, která do této trestné činnosti neváhala zapojit svého otce.
1: Vysvětluje mluvčí soudu Jaromír Parobek.
3: Jednalo se o velmi závažnou rozsáhlou drogovou trestní kauzu. Zamýšlené obchodované množství červeného fosforu by stačilo k výrobě více než milionu dávek metamfetaminu, tedy pervitinu.
1: Červený fosfor pašovaný z Ukrajiny obžalovaní prodávali obchodníkům z Polska. Na Ukrajině platili za kilo fosforu 1000 korun, v Polsku ho prodávali za 4000. Všichni obžalovaní vinu doznali. Obhájce hlavního z nich řekl, že klient je jinak dobrotivý a srdečný. Jeho 72-letý tchán žádal soud o propuštění z vazby, ale neúspěšně. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministři spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO a šéf obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes sejdou s prezidentem Petrem Pavlem. Společně proberou kandidáty ke jmenování do generálské hodnosti. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně, a to 8. května a 28. října. Město Opava požádá o státní dotaci na stavební úpravy historické budovy Slezského divadla. Cílem je zajistit, aby byly vnitřní prostory bezbariérové. Rozhodli o tom dnes opavští zastupitelé. V plánu je vybudování nového výtahu, úpravy hlediště a zapojení elektronického naváděcího systému. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice poprvé provedli zákrok v oblasti ORL robotem. Specialisté operovali pacienta, kterého trápila spánková apnoe. Rozšířili mu dýchací a polikací cesty. Robotická ramena umožní lékařům dostat se lépe do obtížných oblastí v okolí krčních mandlí a kořene jazyka. V Lučíně začaly stavební úpravy rušné křižovatky ulic Opavská a Československé armády. Potrvají zhruba 3 týdny. Souvisí to s rekonstrukcí veřejné plochy u tamního Červeného kostela. Součástí stavebních prací bude také vypnutí a výměna semaforu. Na provoz bude v dopravních špičkách dohlížet policie. Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude odehrávat tento pátek a v sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude skoro jasno až polojasno, ráno lokálně ještě i mlhy. Teploty dnes naměříme od 19 do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nejsou a provozy bez vážných komplikací. Pokud o nějaké té komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny a my vám přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Fotbalistům Baník Ostrava se v posledních týdnech příliš nedaří. Kromě 3 porážek za sebou ztratili i 3 zraněné opory. Na druhou stranu nový kouč vytáhl 2 nadějné mladíky. Budeme o tom mluvit v reportáži už za pár minut.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: Přesně v 7 hodin 38 minut se v programu Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na sport. Je jim 19 a 18 let a v této sezóně začali pravidelně v Baníku Ostrava hrát první fotbalovou ligu. Navíc obránce Jiří Míček i útočník Vít Škrkoň v posledních dvou domácích zápasech dokázali vstřelit první ligový gól.
1: No, myslím si, že to si bude těžké zopakovat, protože dát svůj první ligový gól, tak není úplně jednoduché to v dalším zápase zopakovat, ale ty výkony si myslím, že můžou být ještě lepší.
2: Říkal po výhře 1-0 nad Olomoucí obránce Jiří Míček, který svou pohotovou trefou pravačkou zařídil Baníku 3 body. Teď naposledy v neděli se proti Pardubicím trefil i útočník Vít Škrkoň. Po rekordních 7 gólech v pohárovém utkání, ale jeho první ligový gól body neznamenal. Baník prohrál s Pardubicemi 1-2 a tak měl pocity o hodně jiné.
3: No chutná to určitě jinak. Ten zápas jsme nezvládli, takže to chutná určitě jinak. Určitě bych to vyměnil za to, aby to vyhráli.
2: Každý mladý hráč má jinou cestu, někdo se prosadí hned, jinému to trvá, jak říká Jiří Míček, déle.
1: Musíte být trpěliví a věřit tomu, že to někdy přijde a musíte tu šanci chytit za pačesy. Prostě věřit tomu, že ten proces je, každý ho má jinačí a že to prostě vyjde někdy jindy. Můžu dát příklad třeba Kubu Piru, který to měl o trošku dřív a já jsem mu v tom záviděl strašně, že to měl o ten rok dřív a já jsem si prostě na tu svoji cestu počkal a vyšlo to teďka.
2: Pokračuje Míček, že vrstevník Jakub Pira měl nástup do ligové soutěže v Baníku rychlejší, ale teď zase momentálně hraje v druholigové Karviné. Aktuálně se Baník zadrhl a prohrál 3x za sebou, což pro růst mladých fotbalistů není jednoduché.
3: No, tak samozřejmě je to nepříjemný, že jo? Začínat takhle těžce pro mě. Snažím se to samozřejmě nevnímat a soustředit se na sebe a podávat se na lepší výkony. Ale doufám, že tohle období mě jenom posílí do budoucna a že to zlomíme a budeme vyhrávat.
2: Říká útočník Vít Škrkoň. Z hráči trenerský štáb musí pracovat hodně citlivě, jak potvrzuje Míček.
1: Tak já jsem si jel furt to svoje, nějak jsem to nevnímal, ani z těch tréninků mi nepřišlo. Přišlo, že bych dostal takovou důvěru od trenéra, pak vlastně to přišlo, nějak mě na to i připravil psychicky, říkal mi k tomu něco a myslím si, že mi to sedlo skvěle, až na nějaké třeba situace gólové.
2: A oba si uvědomují, že jsou stále na začátku, za oba to stvrzuje Vít Škrkoň.
3: Je mi jako 18 let a vlastně jsem ještě nic nedokázal, takže to, že teď hrál tu ligu, tak neznamená, že tu ligu za 2 roky můžu hrát. Takže furt pracovat a udržet se na tahle úrovni.
2: Každopádně o oba fotbalisty už se zajímají reprezentační trenéři kategorie do 21 let. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme mluvit o počasí s meteorologem Petrem Drobkem. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejdříve zhrneme aktuální situaci.
2: Tak aktuálně v té západní polovině našeho kraje, tedy na Bruntálsku, Opavsku, je malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno. Více oblačnosti je naopak v té východní, jihovýchodní části regionu. Mohou se ojediněle vyskytovat také mlhy. No a teploty, ty jsou nejčastěji v rozmezí od 9 do 13 stupňů, ale na Bruntálsku tam je chladněji. Světlá hora má kolem 5 stupňů, Rýmařov taky 7 stupňů, podobně Nové Heřminovy. No a na horách na Lise máme 8 stupňů, 7 stupňů je na pradědu. Fouká většinou jenom slabý proměnlivý vítr do 3-4 metrů za sekundu.
1: Je tady úterý 15. zářijový den. Jak bude?
2: Tak oblačnost, kterou máme tedy v té jihovýchodní polovině regionu, té bude postupně ubývat a čeká nás víceméně slunečný den, polojasno nebo skoro jasno. V ranních hodinách ještě ojediněle mlhy, ale ty se budou rozpouštět. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr povane jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co přinese zítřek?
2: I v noci bude malá nebo žádná oblačnost, tedy jasno, kránu polojasno, ojedinělo se také mohou podobně jako dneska vytvořit mlhy a teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, chladněji bude v údolích, tam může teplota klesnout až k 7 stupňům, no a povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zítra bude zpočátku polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost, ráno ojediněla mlhy, no a k večeru potom bude přibývat frontální oblačnost od západu a později večer a v noci se přidají na frontě déšť, přehánky a ojediněla i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů, pravděpodobně to bude nejteplejší den tohoto týdne a na horách očekáváme teploty kolem 17 stupňů a víc povane slabý, postupně se rozfouká mírný jihozápadní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, jak večeru se potom bude měnit na západní a v případných bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Ještě vás požádám o aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1024 hektopaskalů a relativní vlhkost je vysoká, většinou 90 až 100%.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Náš středeční dopolední host je hmyzem posedlý. Petr Kočárek zkoumá jeho život už řadu let. Bude povídat i o tom, že se hmyz dorozumívá akusticky, o tom, jak se svět hmyzu mění i o tom, jak moc je užitečný, byť se jej třeba štítíme. K mikrofonu ho pozvala Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: skupině Turbo pár pozvánek pro ty, kteří dnes budou disponovat nějakým volným časem. Knihovna v Bašce dnes připomene 150. výročí od úmrtí Františka Palackého, a to pořadem Olgy Šimanské Šlechtic českého ducha. Začíná se v 17 hodin. Kam v Ostravě? Třeba na besedu o masožravých rostlinách do Ostravského muzea. V rámci právě probíhající výstavy tam beseda začne v 17 hodin. Na listování s Lukášem Hejlíkem jste dnes zváni do sálu radnice v Jablunkově. Do rukou tentokrát vezme knihu Blízcí od autorky Veroniky González. Začíná se o 15:30 odpoledne. A ještě pozvání do Příbora, kde dnes refektáři piaristického kláštera vystoupí od 18 hodin Benda Kvartet.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Poslanci budou jednat podle nových pravidel, začíná platit protiobstrukční novela. Slovenská webová stránka nabízela falešné zájezdy, před jejich nákupem varuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V centru Ostravy testují uzavření ulice s třemi školami pro auta. Dnes bude slunečno, teploty až 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kuciánová. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
6: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
5: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na resort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz. Celý tento týden prochází Ostrčilová ulice v centru Ostravy testem, jestli je možné ji ráno uzavřít pro auta. Jde o půl hodinu před začátkem vyučování, kdy před školou vznikala tlačenice aut rodičů žáků. O uzavření ulice požádala sama škola a spolupracuje na tom s policií i městskou architektonickou kanceláří MAPA. Podle dopravního specialisty Josefa Laži je to už třetí školní adresa v Ostravě, kde MAPA toto zkouší zvýšit bezpečnost.
7: První ulice byla u základní školy Šeříkova, kde nešlo o uzavírání pro provoz, ale o nějakou si organizaci prostoru. Pak ulice Kosmonautů, která před rokem právě byla v tomto zkušebním provozu a výsledky byly předány městskému obvodu. No a třetí je tady Ostrčilovak a její budoucnost se dozvíme po vyhodnocení.
5: Pomoc pečovatelům a praktické rady lidem, kteří potřebují sociální pomoc. To je hlavním cílem dnešní akce Opavské charity v prostorách muzejního Millerova domu. Zájemci se dozví také podrobnosti o práci dalších sociálních organizací a komunitním plánování v Opavě, potvrdila za pořadatele Lucie Švejdíková.
8: Prvotní myšlenka byla udělat nějakou osvětu vlastně v rámci tématu chráněného bydlení, protože to vnímáme jako důležité téma, aby vlastně mohli přijít i zájemci, i lidi, kteří vlastně o nás ví a nějak je třeba zajímá víc než ta činnost, ta naše hlavní.
0: Počasí.
5: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne budou lokálně přetrvávat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Na silnici 56 mezi Baškou a Frýdkem Místkem počítejte se zdržením. Je tam hromadná nehoda 6 aut a na místě zasahují i složky IZS.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací, tedy z DNA, už za chvíli poví Martin Písařík. Hovořím samozřejmě o dalším díle rubriky Co v učebnicích nebylo. Nabídneme vám po písních Michala Tučného a Jitky Zelenkové. Ještě připomeneme, že jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu kromě Lucky Kociánové i Petr Soukup přejeme příjemný den.

0: Jitka Zelenková teď byla hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. V centru Ostravy spustili test. Jak by to vypadalo, kdyby do ulice se třemi základními školami ráno nemohla auta? Od rodičů to vyžaduje odvahu pustit děti z dohledu. Zase si ale ušetří mnoho stresu, který jim tamní hraní tlačenice v úzké ulici přináší. Téma pro reportáž. Čekejte i od nás krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno je příjemné a dobrou informací je to, že počasí nám vydrží hezké v průběhu celého dne. Jak to aktuálně vypadá v regionu s teplotami? Všude je většinou polojasno anebo úplně jasno. Krnov teď hlásí na teploměru 10 stupňů Celsia, v Českém Těšině naměříte 14 stupňů. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že den bude skoro jasný nebo polojasný, jen po ránu místy zataženo nízkou oblačností, případně mlha. To se ale brzy rozpustí. Teploty v nížinách dnes mezi 19 a 23 stupni, na horách naměříte do 16 stupňů Celsia.
2: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
3: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
2: Premiéra čtvrté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, je 8 hodin 23 minut. Každé školní ráno řeší rodiče žáků škol na Ostrčilově ulici v centru Ostravy úlohu, která nemá řešení. Jak se tam mají vejít všechna auta? Tento týden je ale jiný. Policisté ulici na zkoušku uzavřeli a děti chodí do školy pěšky. Když se to osvědčí, mohlo by to platit na pořád.
1: Tady ta situace obvykle vypadá tak, že tady spousta aut, které se míjejí a mezi tím pobíhají děti, takže jako všem nám jde asi o to zvýšit bezpečí.
2: Učitelka Hana Ondrušková popisuje typický ranní výjev. Zapravdu jí dává otec dvou žákyň Dušan Dudešek.
3: 7.40 se tady už nejde zastavit, no, ten provoz je tady hustý a velký, no, a pro ty děti nebezpečný.
2: Dnes přišel s dcerami pěšky. Auta policisté zastavují už na začátku ulice a tak se lépe cítí i třeťáci Honza, Martin a Dín.
4: Za chvíli budu jezdit možná sám.
5: Já jsem dneska přijel na koloběžce
6: pěšky.
2: Na jedné ulici jsou kromě běžné základky i dvě mezinárodní školy. Ředitel jedné z nich, Brad Gray, doufá, že ranní zácpy konečně skončí.
7: Už 20 let, co existuje naše Ostrava International School, tak je to boj. Každé ráno milion aut.
2: Ines a Mateo jsou z Argentíny. Rodiče běžně vozí až před školu. Teď se trochu prošli. Nevadí, říká Mateo.
8: The next week it will be repaired.
2: Je krátce po 8 a na Ostrčilovu ulici se vracejí auta. Dali si jen půlhodinovou přestávku. Podle průzkumu městské architektonické kanceláře MAPA chodí 44% dětí do těchto škol pěšky a 27% přijíždí autem s rodiči.
9: Těch vozidel jsme napočítali 140, které sem výjíždějí v tu půl hodinu. To není možná až tak velké číslo, nebo před jinými školami jsou ty čísla větší. Nicméně vozidla zastavují tam, kde by neměla, takže řidiči různě parkují v křižovatce na přechodech.
2: Podle dopravního specialisty Josefa Laži kancelář MAPA testovací týden znovu vyhodnotí se školami, rodiči i rezidenty. Pak společně s obvodem zváží, která opatření zavést natrvalo. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu nejsem sám, u zprávařského mikrofonu je připravena Lucka Kociánová.
2: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a srpnu. Předběžná čísla policie zveřejnila už koncem srpna. Z nich vyplývá, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí, což je nejvíc od léta roku 2021. Tehdy na českých silnicích jich bylo 101. Na Třinecku dnes posluchači dočasně nenaladí některé rádiové stanice. Technici budou pracovat na údržbě anténního systému na vysílači na Javorovém vrchu. Odstávka se dotkne vysílání od 10 hodin dopoledne zhruba do 15 hodin. Týká se to stanic Českého rozhlasu Ostrava a Radiožurnálu i jedné soukromé stanice. V Hlučíně začaly stavební úpravy rušné křižovatky ulic Opavská a Československé armády. Potrvají zhruba 3 týdny. Souvisí to s rekonstrukcí veřejné plochy u tamního Červeného kostela. Součástí stavebních prací bude také vypnutí a výměna semaforů. Na provoz bude v dopravních špičkách dohlížet policie. V Opavě jezdí další 4 nové elektrobusy. V rámci městské hromadné dopravy se tak podařilo dokončit letošní obměnu vozového parku. Celkově 8 nových vozidel na elektrický pohon. Podle tradice už mají i jména, která vybrali opavští školáci, například dráček nebo emoji. Lidé mohou přijít a uctít památku Luďka Mikloška na ostravských Bazalech. Pietní místo vzniklo u hlavního vchodu stadionu. O úmrtí fotbalové legendy včera Baník Ostrava oficiálně informoval na svém webu. Bývalý brankář a sportovní ředitel klubu zemřel v neděli 13. září ve věku 64 let. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude skoro jasno až polojasno, ráno ještě lokálně mlhy. Teploty dnes naměříme od 19 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zdržíte se mezi Baškou a Frýdkem Místkem. Hromadná nehoda tam stále blokuje hladký průjezd a na místě jsou stále i jednotky i záchranné služby, tak s tím počítejte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava nabízí pěkné písničky, ale také aktuální informace z regionu. Za necelý měsíc začnou komunální volby. V některých obcích bude toto hlasování spojeno i s místním referendem. V Moravskoslezském kraji zatím víme o třech takových případech. Kde konkrétně, to už nám řekne Martin Knitl, který je ve studiu. Martine, pěkné ráno.
1: Hezký den. Je to tak, že místní referenda se obvykle spojují s termínem nejbližších voleb, teď aktuálně tedy s 9. a 10. říjnem a volbami komunálními. Začněme Zátorem na Bruntálsku. Tam budou lidé hlasovat o tom, zda má obec odmítnout stavbu větrného parku na svém území. Projekt ČEZu počítá se 7 větrnými elektrárnami, vysokými zhruba 200 metrů. Proti tomuto záměru vznikla petice a rozhodne referendum, pokud tedy bude platné a přijde dostatek hlasujících. Jak už to tak bývá v podobných případech, zastánci vidí příjmy do obecního rozpočtu, odpůrcům vadí blízkost velkých turbín.
0: Další referendum se týká stavby solární elektrárny. V jaké obci?
1: Ano, další referendum bude v Sedlnicích na Novojičínsku, kde lidé rozhodnou, zda má obec uzavřít smlouvu se soukromou firmou ohledně stavby fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. Jde o zemědělskou plochu v soukromém vlastnictví mimo obydlenou část vesnice. Je to obdobné jako v předchozím případu, obec by si za to mohla vylepšit rozpočet. Obecně platí, že referendum je platné, pokud se ho zúčastní aspoň 35% oprávněných voličů v obci, a závazné je rozhodnutí v případě, že pro něj hlasovala nadpoloviční většina těch, kteří se referenda zúčastnili, a zároveň je tato většina aspoň čtvrtinou všech občanů s právem hlasovat.
0: No a kde se bude konat to třetí zatím potvrzené referendum?
1: Třetí místní referendum bude v Litultovicích na Opavsku, tam jde o to, jestli má obec dělat všechno proto, aby zabránila další těžbě kamene v lomu v místní části Luhy. Soukromá firma původně chtěla utlumený lom zasypat stavebním odpadem v rámci rekultivace. Teď přišla s plánem dotěžit kámen v dalších letech. Mnozí se ale obávají hluku, prachu a ohrožení zdrojů pitné vody. Tak jako budeme ve zpravodajství sledovat výsledky voleb, přineseme i aktuální zprávy o tom, jak jednotlivá místní referenda dopadla.
0: V některých obcích na severní Moravě a ve Slezsku jsou komunální volby spojeny i s místními referendy. My jsme o tom teď hovořili s Martinem Knitlem. Děkujeme za informace.
1: Dobré ráno.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty jsou po ránu v regionu rozdílné na východě a na západě kraje. Začneme právě na východě. V Třinci teď naměříte 14,5 stupně Celsia. Naproti tomu Světlá Hora na Bruntálsku hlásí necelých 9 stupňů. V regionu je všude většinou polojasno. Jaká je prognóza od našich meteorologů? Ta říká, že budeme mít příjemný den, většinou skoro jasný nebo polojasný. Teploty v nížinách se budou pohybovat do 23 stupňů. Na horách a v těch vyšších polohách naměříte okolo 14 stupňů. Tak si užijte den.
2: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
4: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kolik peněz Havířov vyčlenil pro další ročník participativního rozpočtu? I o tom budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Za 9 minut s nimi bude ve studiu Luzka Kociánová. Hned po nich si už je start dopoledního vysílání s vámi, našimi posluchači, Richard Piskala. Znamená to, že pro dnešek se loučí Petr Soukup. Přeji den plný pohody a dobré nálady.
1: Zasmějte se s námi! A to do hodinářství vejde rozčílená zákaznice a křičí. Když jsem tady před 2 měsíci kupovala tady ty hodinky, tak jste mi říkal, že mi vydrží až do konce mého života. A za 2 měsíce se úplně rozsypaly. A ten pohotový vedoucí povídá, ano, ano, milostivá, vzpomínám si na tu chvíli jako dnes, jenže když jste k nám tenkrát přišla, tak na rozdíl od dnešního stavu jste vypadala opravdu, opravdu velmi špatně. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Pavel a premiér Babiš se shodli na nutnosti koordinovat některá témata, například zahraniční politiku. Havířovská radnice přijímá přihlášky do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes miliardu korun. Dnes očekávejte jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
2: Já myslím, že dozrála doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na čtyři oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
0: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka za motoristy. Lidé mohou přihlašovat nápady do nového ročníku havířovského participativního rozpočtu. Návrhy na oživení veřejného prostoru ve městě Radnice přijímá do ledna příštího roku. Město pro nadcházející ročník vyčlenilo z rozpočtu stejně jako v loni 5 milionů korun.
3: Přihlásit návrh mohou zájemci e-mailem nebo ho mohou v písemné formě zanést na magistrát. Součástí musí být i přiložený list s podpisy 5 dalších podporovatelů nového nápadu. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o miliardu a 300 milionů korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Ve Valašském Meziříčí začaly opravy místních silnic, které potrvají až do poloviny listopadu. Práce omezí také městskou hromadnou dopravu. Od dnešního rána do půl druhé odpoledne autobusy vynechají některé zastávky. Podrobnosti přidává mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Opravy potrvají do 16. listopadu. První omezení platí už dnes, kdy autobusy do zhruba půl druhé odpoledne nezastaví na Štěpánově u Točny ani u samoobsluhy. Kompletní přehled všech změn najdou lidé na webu města valmes.cz.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Dopoledne můžou lokálně přetrvávat ještě i mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 dávejte pozor, na 37. kilometru ve směru na Rybí se srazila dvě osobní auta a hromadná nehoda mezi Baškou a Frýdkem místkem na silnici 56 ve směru na Frýdek stále blokuje hladký průjezd, tak i s tím počítejte. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám přeje ze studia Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které vám vždy od pondělí do pátku nabízíme zajímavosti a dobré zprávy z našeho kraje. Je to magazín Křížem krajem. Ten dnešní tady bude už za chvíli a vydáme se do Frenštátu pod Radhoštěm. Konkrétně na tamní horečky k Mařenčině Studánce. To je jedno ze zastavení na naučné stezky na Frenštátu Karlovarských horečkách, které nedávno prošlo obnovou. Chybět v této hodině nebudou také pravidelné babské rady, no a další zajímavé informace, které tentokrát budeme zjišťovat v Bílovci. Tak přidáme samozřejmě muziku Dalibor Janda. Petr možná někdy za chvíli taky, ale teď Dalibor Janda, Žít jako kaskadér, hned poté duet Věry Špinarové a Václava Neckáře. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pravidelný magazín Křížem krajem v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava je tady. Pocestné napojí a osvěží dnes stejně jako kdysi před dávnými lety. To mluvím o Mařenčině Studánce. To je jedno z odpočinkových míst v lese na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výletník se ke Studánce dostane, pokud bude procházet naučnou stezku Beskydské nebe. Na výlet vás tam teď pozve redaktorka Petra Štrimplová.
2: Trošku kamenitou cestičkou uprostřed lesa my se s Patricí Pustějovskou z Frenštátského turistického informačního centra blížíme k jednomu zastavení. To se poeticky jmenuje Mařenčina Studánka. Ta cesta je na takové zpevněnější bodky.
3: Ano, no.
2: Ať se vám nezvrtne noha, ale je to vlastně schůdné i pro nějaký kočárek
3: Terení,
2: s tlustšími
3: takový.
2: Koli.
3: Mm-hmm,
2: určitě. Takže dá se tady udělat rodinná procházka, rodinná výprava. No čím je zastavení Mařenčina Studánka zajímavé?
3: Právě v loňském roce Mařenčina Studánka, která je věnovaná panu Kalusovi, básníkovi frenštátskému, dostala přístřešek, takovou jakože ve stylu kapličky,
2: ano.
3: A mobiliář, kde se dá perfektně posedět.
2: Máme svačinové lavičky.
3: Svačinové lavičky v podstatě. A Mařenčina Studánka je také součástí vlastně naučné stezky Beskydské nebe a jedno ze zastavení právě tady. Dá se tu i zkusit voda přímo ze studánky tady pod tím.
2: Takže stříška ukrývá vlastně kámen s nápisem, nebo je to kus skály. A Patricie Pustějovská teďka zvedá takový dřevěný poklop na pantech, který by nás pustil přímo k té vodě.
4: Ale bohužel je asi sucho.
2: Já vám
4: ale
2: to přidržím. Voda tam je.
4: Je tam vodička.
2: Je čistá, takže kdyby měl hrneček.
3: Lehké osvěžení by tu šlo.
2: Dá se i nabrat. Já vás

0: ještě poprosím, začabráte, ať to jde slyšet, jestli se tam nakloníte. Tak,
1: je pěkně osvěžující.
0: Studená je.
1: Studená.
0: Tak, my je zase zakryjeme, aby zůstala čistá. No a zprostředkujeme ještě, co je na té vlastně skále, na tom kameni napsáno.
1: Je tam jeden z veršů od Josefa Kaluse. Studánko čistá z rosícího...
0: No už to je trošku, už to je malinko nečitelné, ta písmena. Asi by se člověk musel hodně soustředit, aby se tím prokousal. A nebo si to najít v originále.
1: Asi ano, v knížce
0: Kalusově. No nepřečtem, druhý verš nepřečtem. Nepřečteme, ale je to věnováno studánce, čisté vodě, valašskému pramínku.
1: Aby prostě napojila pocestné, no. Takže osvěžení od pana Kaluse.
0: Takže kdo sem přijde v rámci nějakého tady putování po horečkách a okolím Frenštátska, může posedět, posvačit, je tu i stoleček, může si dopřát čisté vody.
1: Je to vlastně takové zastavení při cestě na Velký Javorník, protože kolem nás vede zelená turistická značka, takže takové odpočinkové místo pro putující na kopec Velký Javorník.
2: Říká Patricie Pustějovská, naše dnešní průvodkyně v lesích na Horečkách. U Frenštátu pod Radhoštěm ke studánce se vrátíme zase po písničce. No a pátrat, je to mařenčina studánka, no tak budeme tak trochu pátrat po mařence.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď pokračujeme v magazínu Křížem krajem. Připomínám, že jsme na Frenštátských horečkách, na výletě u renovovaného zastavení naučné stezky Beskydské nebe, zvaném Mařenčina studánka. Místo odkazuje na básníka Josefa Kaluse. Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, učitel a spisovatel, věnoval studánce báseň. A Patricie Pustějovská z informačního centra společně s redaktorkou Petrou Štrimplovou se snažili přijít na kloub zmíněnému pojmenování. Tak tedy, kdo byla Mařenka?
6: My jsme zmiňovali ještě tu stezku frenštátskou po horečkách, takže odkud kam my se vlastně odsud dostaneme?
7: Z Mařenčiny studánky se můžeme vrátit k Lurdské kapli a nebo opačným směrem k vyhlídce Přetislava Bartoše, k vyhlídce Milá domovina.
6: No, napadá mě ještě, proč Mařenčina? Nevíme.
7: Tak to asi nevím úplně
6: co
7: přesně.
6: Byla za Mařenka?
7: Možná to byla nějaká muza pana Kaluse?
6: Významná, je to dost možné.
7: Je to tak možné.
6: Trošku tajemství jsme do toho
7: přesně
6: vnesli.
7: Přesně tak, ať si každý zkusí nastudovat nějaké informace. Myslím si, že to bude asi nějaká muza pana Kaluse.
6: No, z originálního kamene jsme verše nerozluštili, ale my tady máme malou nápovědu s Patricí Pustějovskou. Už stojíme u naučné tabule, která tady vlastně je k dispozici u toho zastavení a tady si ty verše přečteme. Máme tu i jiné verše věnované samotné Marušce, tak co tam bylo na kameni o studánce?
7: Tak na tom kameni byl tento text. Studánko čistá, z rostných perel tkaná, buď žehnána a všemi milovaná, žíznivé napoj, když jdou kolem tebe a vložím do nitra kus svého nebe.
6: Tak to bylo ke studánce. No, je pravda, že zub času už na té skále trošku zapracoval, jo, jo. Takže lépe přečíst opravdu tady z naučné tabule o básníku Josefu Kalusovi. No a té Marušce, my jsme špekulovali o Marušce, tak jestli pak se o Marušce něco tady dočteme.
7: Nedočteme, je to, nedočteme se úplně. Vypadá to, že to je jenom úryvek nějaké písně nebo básně z knihy pana Kaluse Valašsko v písních.
6: Ale s názvem Maruška, a pozor, první sloka, tam ta asi inspirace nějaká byla. Maruško moje, valašská ty krásko, hor naší vtělená ty smutná lásko, jdi mezi dívky písní očištěna a vypravuj, co útrap snese žena. Tam to musí být nějaká
7: muza. To
6: byla
7: nějaká láska.
6: Paní Pustějovská,
7: určitě ano.
6: Je to ta takovou malou pátračku.
7: Možná tady spolu chodívali.
6: Možná tady chodívali, protože na jedné i fotce
7: je nějaká
6: sedí básník Josef Kalus právě u Mařenčiny studánky. To je historická fotografie. Je tady ještě stará lavička. Ten kámen je velmi pěkně čitelný s tím nápisem. A ze studánky bere vodu nějaká paní nebo slečna v šatech s dlouhými vlasy, čertví, jestli to není Maruška.
7: Je to možné?
6: Tak přijďte prozkoumat. Je to pěkná procházka lesy kolem Frenštátu, vlastně tím pásmem Horeček, Mařenčina, Studánka. Pokud i se vydáte na rozhlednu na Javorníku, tak se sem můžete uchýlit, můžete posvačit. Moc hezké místo. Z Frenštátu pod Radhoštěm Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Z dnešního vydání Křížem krajem už je to vše, kam se vydáme zítra. Zavedeme vás do světa básníka Petra Bezruče. Zavítáme totiž do památníku v Opavě. Tam ochraňují jeho osobní věci i různá vydání Bezručových slezských písní. Dozvíte se i něco z jeho milostného života. Do Opavy nás zítra dopoledne vezme redaktorka Iva Havlíčková.
4: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Je 9:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a už za chvilku se dostaneme k pravidelné rubrice Babské rady. Jarka Vykoupilová dnes slibuje, že na své si přijdou hlavně milovníci hořké čokolády.

0: Hořké rady.
1: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným čili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava zavoláme už za chvíli do Bílovce. Tamní knihovna se také zítra připojí k celostátní noci literatury. Na co láká své čtenáře i milovníky literatury? Na to se zeptáme za necelých 7 minut.

0: Karel Gott dospíval v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku tady bude třeba Marek Ztracený nebo Jana Kratochvílová. Nejprve ale slibované informace. Tajemná atmosféra večerního zámku, podmanivé hlasy, zvuk violončela, no a hlavně kvalitní literatura. Tak to je koktejl, který na zítřek připravují pracovníci knihovny v Bílovci. Noc literatury je tady a navíc už se zeptáme vedoucí knihovny Jany Klazarové. Přeji vám dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne i vám.
0: Pokolikáte už se vlastně připojujete v Bílovci k Noci literatury?
1: Já se přiznám, že to nevím a nevím to každý rok a slibuju, že do příště už se to dohledám, ale v České republice se koná 20. ročník a my si v Bílovci myslíme, že jsme připojeni 9 let.
0: 9 let, takže příště bude jubileum, pokud si to tedy myslíte správně. Je o tu Noc literatury mezi bíloveckými zájem?
1: Ano, každý rok se nás sejde k 30, 40, což je u literatury velké číslo. My víme, že třeba lidé z hudební branže si myslí něco jiného, ale literatura táhne a my máme velmi silnou komunitu, čehož si samozřejmě vážíme.
0: Pojďme tedy k tomu zítřejšímu večeru. Prozradili jste, že se vše odehraje na zámku, nebo jsem to tedy říkal já, je to tak. Bude to na Bíloveckém zámku?
1: Ano, je to tak a bude to přímo v zámecké galerii, kde je teďka instalována velmi zajímavá tajemná výstava, kde jsou jak obrazy, tak skulptury, takže se mají posluchači na co těšit, protože to bude zážitek ve všech směrech, jak umělecký, tak literární a samozřejmě hudební, protože doprovod nám dělá violončelista Jan Hanousek.
0: Pojďme teď k té literární části toho večera. Ze kterých knih se bude zítra číst?
1: My jsme pro letošek vybrali 4 ukázky, u nás je to tak zvykem, takže budeme číst německou ukázku Síla větru 17, španělskou ukázku Severina a Simeon, belgickou ukázku Můj bratr Wolf a zakončíme to ve Francii a knihou Přišla za svítání.
0: Tak už teď jenom krátce na závěr připomeňme, v kolik a kde zítřejší Noc literatury v Bílovci začíná. Něco z toho už jsme zmínili, ale připomeňme to.
1: Takže naše Noc literatury bude ve středu 16. od 18. hodin v Zámecké galerii a vstupné je zdarma.
0: Říká vedoucí knihovny v Bílovci paní Jana Klazarová. Děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Sněmovna má nová pravidla jednání. Začala platit takzvaná protiobstrukční novela. Podrobnosti přinese už za chvíli Lucie Kociánová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Bude to v 10 hodin za 3,5 minuty.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna má nová pravidla jednání. Začala platit protiobstrukční novela. Lékaři fakultní nemocnice Ostrava poprvé použili při operaci krční oblasti robota. Stará Bělá vysadí v říjnu další ovocné stromy na místě ohroženém erozí. Dnes bude slunečný den, teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
2: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se ne vždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
0: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice poprvé provedli zákrok v oblasti ORL robotem. Specialisté operovali pacienta, kterého trápila spánková apnoe. Rozšířili mu dýchací a polikací cesty. Robotická ramena umožní lékařům dostat se lépe do obtížných oblastí v okolí krčních mandlí a kořeny jazyka, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
3: Velkou výhodou je, že lékaři díky robotickým ramenům mohou operovat v těle pacienta i v místech, kam by se běžně nedostali. Fakultní nemocnice chce v robotických operacích v tomto oboru pokračovat. Podstupovat by je měli především onkologičtí pacienti.
0: Ostravský obvod Stará Bělá rozšíří svůj ovocný sad. Koncem října tam dobrovolníci vysadí přes 9 desítek ovocných stromů a 70 šípků, tentokrát v lokalitě za Nováčkovým rybníkem. Sad vznikne na ploše zhruba 8000 metrů čtverečních a naváže na první část vysazenou před 2 lety.
4: Lidé v nové části sadu vysadí nejvíce slivoní, budou jich zhruba 3 desítky. Doplní je jabloně, hrušně a třešně, převážně staré odrůdy. Výsadba má také pomoci lokalitě ohrožené erozí. Ze Staré Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Slezské zemské muzeum otevřelo v Opavě novou výstavu věnovanou proměnám rakouského Slezska. Věnuje se období od roku 1775 do poloviny 19. století a popisuje změny ve slezské společnosti v oblasti politiky, hospodářství, školství nebo třeba lázeňství. Výstava připomíná také 80. výročí založení Slezského studijního ústavu v Opavě.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne budou lokálně přetrvávat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě je uzavřena ulice U Pikule, probíhá tam oprava chodníků. Uzavírka potrvá do 3. října a objížďka je vedena pro všechna vozidla přes ulici Brontářskou, tak s tím počítejte. A my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám po zprávách s Lucií Kociánovou už opět přeje Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které je několik pravidelných rubrik a všechny je samozřejmě uslyšíte. Ať už to bude dvakrát měř, jednou řeš, v té závěrečné části hodiny, nebo tipy pro dnešní den, i moravskoslezský rozhlasový kvíz, ten tady bude už za chvilku. Takže také dnes si budete moci zasoutěžit o zajímavou cenu. A také se vydáme do Českého Těšína pro nějakou tu zajímavost a informaci. Co se týká muziky, tak teď mám pro vás kapelu Elán, dále zahrají a zaspívají Helena Vondráčková, Petr Kolář nebo kapela Beatles. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, je tady dnešní vydání Moravskoslezského rozhlasového kvízu a někdo už je na lince. Kdo nám volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Broňka z Opavska.
1: Zdravím vás, paní Broňko. Tak ta dnešní cena, o kterou jde, to je kniha od Blanky Malé Srdce nemá vrásky. A týkat se ta otázka bude dálnice D1. Jezdíte někdy po dálnici, paní Broňko?
2: Ale
1: možná budete vědět tu odpověď. Ta dálnice, jak víme, D1, ta vede z Prahy přes Brno do Ostravy a dále kolem Bohumína až na tu česko-polskou hranici. A já se ptám, jak dlouhý, kolik kilometrů měří moravskoslezský úsek dálnice D1. Na území Moravskoslezského kraje vstupuje D1 u Hinčic a opouští je na česko-polské hranici u Věřňovic. Tam se potom mění už v polskou A1. Tak chcete možnosti, paní Broňko?
2: Ano, chtěla bych.
1: Tak buď je to 72,5 kilometru, nebo za B 48,5 kilometru, nebo za C 53,5 kilometru. Kolik tedy měří dálnice D1 v Moravskoslezském kraji? Víte to, anebo to bude spíš taková tedy typovačka?
2: Typovačka asi za B.
1: Za B zkoušíte, ale je mi to moc líto.

0: Není,
1: mějte se moc hezky, dáme šanci zase někomu dalšímu na lince 59 611 22 66. Tak koho pak máme na lince právě teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo nám volá?
2: Tady je Eda z Břehu.
1: Zdravím, ano, zdravím vás, pane Edo. Tak co myslíte vy, jak dlouhá je D1 v Moravskoslezském kraji? V tom úseku tedy mezi Hinčicemi a Věřňovicemi na českopolské hranici. 72,5 kilometrů to je Ačko, 48,5 kilometrů Bčko nebo 53,5 kilometrů to je Cčko. Co myslíte?
2: 53,5
1: je to tak. Ale vy jste to teď říkal tak jistě, jako byste to věděl, je to tak?
2: No, já jsem řidič,
1: ten život byl. Jo, tak, takže přece jen máte blízko k této problematice. Ano, je to pravda. Já vám gratuluji, vyhrál jste knihu od Blanky Malé, Srdce nemá vrásky. Teď ještě nezavěšujte, musíme se domluvit, děkuji, jak vám předáme cenu. A mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Ano, nashledanou.
3: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hned dvě nové knihy budou dnes představeny veřejnosti v našem kraji. Jedna mapuje literaturu na Opavsku, druhá představuje život slezské malířky. Více prozradíme už za chvíli v našich dalších tipech pro dnešní den. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dobré dopoledne, za 7 minut bude 10:30.

0: Dozněl barevný šál, tak to byl Žalman se svou kapelou. My už se v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava dostáváme k pravidelným tipům pro dnešní den. A ten první tip, to bude pozvánka na festival Bezručova Opava. V rámci tohoto festivalu dnes můžete vzdát hold tomuto básníkovi, tedy Petru Bezručovi, a to vzpomínkou na městském hřbitově v Opavě. Sraz zájemců je v 15 hodin, odpoledne na 17. hodinu je pak v Millerově domě na Komenského ulici v Opavě naplánován křest knihy Libora Martinka Literatura opavská 1990 až 2025. No a novou knihu dnes představí také v Muzeu Těšínska. Publikace Lenky Novákové představuje životní příběh slezské malířky Idy Münzberg. Začátek je v 17 hodin v prostorách historické budovy muzea v Českém Těšíně. No a této události se budeme už za chvíli věnovat podrobněji. Zatelefonujeme autorce nové knihy Lence Novákové. No a ještě jedno pozvání do Příbora. Tam dnes v refektáři piaristického kláštera vystoupí od 18 hodin Benda Kvartet.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jsou 3:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jak už z našeho vysílání víte, Těšínské muzeum dnes představí lidem novou knihu o Idě Münzberg. No a teď máme připravené podrobnosti. 150 let od narození těšínské umělkyně a slezské malířky vydalo muzeum obsáhlou publikaci o jejím životě. Součástí knihy je i katalog obrazů. Více už nám k tomu teď řekne Lenka Nováková, autorka knihy Historička. Dobré dopoledne vám přeji.
1: Dobré dopoledne.
0: Já vím, že to je téma na velkou publikaci, velkou knihu, ale řekněte nám stručně, kdo to vlastně byla Ida Münzberg?
1: Ida Münzberg byla především výjimečná žena a významná osobnost těšínská. Navzdory dobovým konvencím odešla na počátku 20. století studovat výtvarné umění do Vídně a umění následně zasvětila celý svůj život. Stala se uznávanou malířkou, která vystavovala doma i v zahraničí a přesto zůstala věrná regionu. Diváka zaujmou především její květinová zátiší a portréty, ale nevyhýbala se ani krajinomalbě. Její obrazy jsou charakteristické jemnou barevností a pečlivou kresbou.
0: Pojďme k té nové knize, vaší knize. Katalog této knihy je složený z fotek z různých depozitářů, ale jsou tam i kousky, které visí lidem v obýváku nebo ložnici. Jak jste se k těmto obrazům dostali?
1: Již počátkem tohoto roku jsme zveřejnili prostřednictvím sociálních sítí, rozhlasu i regionálního tisku výzvu, aby nás kontaktovali majitelé obrazu i pamětníci. A obrazy nám následně zapůjčili do muzea k dokumentaci, nebo jsme s kolegyní fotografkou přijeli k ním domů a nafotili si je.
0: Stihnou lidé ještě vidět výstavu o Idě Münzberg v historické budově muzea?
1: Ano, výstava IDA byla prodloužena do 20. září, takže návštěvníci mají ještě čas jí do neděle prohlédnout. A já zároveň všechny srdečně zvu na prezentaci knihy Ida Münzberg, životní večírek slezské malířky, která se uskuteční dnes v 17 hodin v historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně.
0: Tak ať se akce vydaří. Děkujeme za informace.
1: Děkuji.
0: Mějte krásný den. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví.
1: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví.
2: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
3: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
2: Premiéra čtvrté části Četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Tady bude už za chvíli pravidelný seriál Dvakrát měř, jednou řeš. Dnes nám kolega Artur Kubica bude dělat chutě. Zaměří se totiž na podzimní kapustové karbanátky s česnekem z vlastní zahrádky. Jak jinak v této rubrice?

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A právě dnes mě napadlo, jestli si chcete vychutnat třeba kapustové karbenátky s vlastní kapustou a česnekem. Vypěstujte si obě plodiny v říjnu. Je na to dost času. Stroužky česneku sázejte 6 cm pod zem, kapustu nechte venku pouze, pokud nejsou tuhé mrazy. Pokud udeří, raději ji i z kořeny přeneste do nádoby a dopěstujte v chladnější místnosti. Mezi hlavní rostliny, které se sází v říjnu, patří okrasné dřeviny a ovocné stromky, jako například broskvoň, menuňka, jabloň, hrušeň, třešeň, višeň nebo švestka. Dobře se bude dařit i kanadským borůvkám, hroznovému vínu nebo rakitníku, které zasadíte v říjnu. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Funkční silový trénink nejenom v seniorském věku, tak to bude téma naší dnešní poradny. Uslyšíte ji v příští hodině našeho vysílání, tedy po 11. A chystá ji kolegyně Romana Kubicová, jejím dnešním hostem bude motivační trenér Tomáš Nezhoda.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely, nabízel ho znovu Lidl. Nová tělocvična ve Frýdku Místku bude mít střechu osázenou rostlinami. V centru Ostravy testují uzavření ulice s třemi školami pro auta. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamrazené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře, křídla a kukuřičné zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Většina stavebních prací na nové tělocvičně druhé základní školy ve Frýdku Místku je hotová. Dělníci teď budou střechu budovy osazovat rostlinami. Zelená střecha má pomoci zlepšit mikroklima mezi vysokými domy na tamním sídlišti Slezská a zadržovat dešťovou vodu. Podle mluvčí magistrátu Jany Musálkové Jekelové má být stavba za zhruba 106 milionů korun hotová do konce roku.
2: Nové vnitřní prostory sportoviště jsou koncipovány jako multifunkční a svým vybavením a zařízením splňují parametry pro sportovní utkání, a to zejména ve florbalu, volejbalu a basketbalu. Součástí prostoru tělocvičné haly je i tribuna pro 200 diváků.
1: Celý tento týden prochází Ostrčilova ulice v centru Ostravy testem, jestli je možné ji ráno uzavřít pro auta. Jde o půl hodinu před začátkem vyučování, kdy před školou vzniká tlačenice aut rodičů žáků. O uzavření ulice požádala sama škola a spolupracuje na tom s policií i městskou architektonickou kanceláří MAPA. Podle dopravního specialisty Josefa Laži je to už třetí školní adresa v Ostravě, kde MAPA takto zkouší zvýšit bezpečnost.
3: První ulice byla u základní školy Šeříkova, kde nešlo o uzavírání pro provoz, ale o nějakou si organizaci prostoru. Pak ulice Kosmonautů, která před rokem právě byla v tomto zkušebním provozu a výsledky byly předány městskému obvodu. No a třetí je tady Ostrčilova a její budoucnost se dozvíme po vyhodnocení.
1: Národní památkový ústav dnes ukáže ve svém sídle v Ostravě netradiční archeologické nálezy. Jsou to předměty spojené se stolováním a vařením v období renesance na přelomu 16. a 17. století, například hrnce, pekáče, cedníky a talíře. Archeologové je objevili při průzkumu dvora někdejší městské spořitelny v Opavě. Od 17 hodin je připravená komentovaná prohlídka, dodává mluvčí ostravských památkářů Petra Batková.
4: Ty předměty byly nalezeny jako soubor při archeologickém výzkumu před 30 lety a stále zůstává záhadou, proč se vůbec do odpadní jímky tento celý soubor jak kuchyňského, tak jídelního vybavení dostal.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Dopoledne budou lokálně přetrvávat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale v Novém Jičíně neprojedete ulicí k nemocnici. Probíhá tam práce na inženýrských sítích a potrvá do 18. září. Objížďka je značena pro všechna vozidla, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Funkční silový trénink nejenom v seniorském věku. Tak to je téma naší dnešní poradny, která tady bude už za chvíli. Ve studiu už jsou připraveni redaktorka Romana Kubicová a její dnešní host, motivační trenér Tomáš Nezhoda. Tak příjemný poslech, to vám přeje od mikrofonu Richard Piskala.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, milí posluchači. Dnes ve studiu se mnou sedí mladý, abych tak slangově řekla, namakaný muž, který doslova víří optimismem a láskou k pohybu. My jsme si totiž jako téma pro dnešní poradnu vytýčili funkční silový trénink a myslím, že právě Tomáš Nezhoda z Vrítku Místku je tím pravým mužem, který by nás mohl k pohybu a zvedání činek a vůbec práci s vlastním tělem dostatečně motivovat. Tomáši, dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Když jsem si procházela vlastně nějaké přípravy na dnešní poradnu, tak jsem právě třeba u vašeho medailonku četla, že jste se označil jako motivační trenér. Jak tomu mám rozumět?
2: Motivační trenér, tak krom toho, že jsem silový kondiční trenér a trénuji lidi a skupiny, tak myslím si, že jsem i motivační trenér, protože vnímám, že strašně moc lidem chybí motivace a já na sobě vlastně vnímám, že mám takové poslání, abych to řekl, motivovat lidi, protože to chybí lidem.
1: No a je to těžké motivovat lidi, a když vezmete třeba jednotlivé věkové skupiny od mladých až po seniory?
2: Je to těžké. Samozřejmě, když je člověk mladý, tak je to jednodušší, protože mladý člověk má v kolektivu lidi, kteří sportují, takže to vidí u svých vrstevníků, kamarádů, a je to pro něho ta motivace vlastně, že to vidí kolem sebe, tak do toho fitka zajde, nebo nemusí to být fitko, může to být jakýkoliv sport. Když už člověk se dostává k pozdějšímu věku, tak tam ti lidi kolem něho přestanou sportovat a vlastně ta motivace jde dolů, protože to kolem sebe nevidí a nemá takový ten podnět něco dělat, protože když to nedělají ostatní, tak proč bych to měl dělat já, takže

0: s tím já se setkávám, že ta motivace už potom v pozdějším věku chybí a tam je to vlastně těžší než u těch mladších lidí, no. Takže... Mm-hmm.
1: Tam si myslím, já bych si dovolila oponovat, protože jak navštívuju jednotlivé seniorské kluby, tak cvičení je nesmírně populární, ať je to yoga, ať je to plavání, ať je to nějaké protahování. Ale abych udělala jasno, my se budeme bavit o tom silovém tréninku. To znamená, bez závaží, bez činek se tady neobejdeme. Uh-huh. Takže proč motivovat lidi ve starším věku, aby se nebáli tady těchto pomůcek?
0: Nevím, kde začít, ale abych to shrnul, tak silový trénink je i pro starší lidi, protože já se setkávám s tím, že když mi nějaký třeba otec nebo maminka, kamaráda řeknou, že pro ně už to není, tak právě, že pro tady tyhle lidi to je ten silový trénink. A proč je ten silový trénink tak důležitý? Je to hlavně kvůli toho, aby nebyla osteoporóza, nějaké řídnutí kosti, to je číslo jedna, ale aby když mi bude 50 a přestanu cvičit, tak vlastně svaly ochabujou, zkracujou se a můžu dospět do fáze, kdy pro mě bude těžké se zvednout ze židle nebo zvednout nákup. Takže proto bych řekl, že je důležitý silový trénink, aby se ten člověk udržel funkční co nejdéle a fungoval ve vlastním těle, jak nejlépe mohl a udržel se stále čili. Takže proto bych řekl, že silový trénink je důležitý, ale nesmí se plést, že silový trénink je... Často si lidi vezmou malinkou váhu a s tou malou váhou odjedou několik opakování v tom fitku nebo kdekoliv může doma člověk cvičit, vezme si dvoukilovou jednoručku a s ní udělá několik opakování, ale to potom nemá takový efekt, takže určitě se nebát i jako těžších váh, zase potom záleží, jaký klient mi přijde, kolik mu je, když to bude 70-letá paní nebo 40-letá paní, tak je to rozdíl. Samozřejmě s tou 70-letou paní už tam to není o tom, že ale půjdeme zvedat tady těžké váhy, ale už to bude přes nějaké expandery a podobně, protože ty svaly už budou právě zkracené, ochablé za ten život, takže tam už to nastartování bude těžší a už tam není úplně cíl jako zvedat co nejvíc.
1: Dobře, ale není vyloučeno, že není se po nějaké době propracuje i ta 70-letá paní k těžším.
0: Jasně, určitě, právě,
1: váhám.
0: Jenom ten jako začátek bude takový pomalejší, ale potom, říkám, já mám i lidi, kterým je 65-70 a zvedají jako hezké váhy, a takže za mě i tady tenhle typ člověka může pořád zvedat a hlavně se toho nebát.
1: Slyšíte, jako mi Tomáš nezhoda? Silově kondiční trenér krásně motivovat k pohybu, no a přidáme dále další rady i po písničce. A já zopakuju telefonní číslo, kdyby náhodou jste se chtěli na něco zeptat, tak můžete volat na telefonní číslo 59 611 22 66.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní vás dnes se silově kondičním trenérem a také motivačním trenérem Tomášem Nezhodou přesvědčujeme o tom, že posilování nemusí být nutně jenom pro kulturisty, ale že má svůj zdravotní benefit v každém věku. No, já si myslím, že jedna z překážek, která zejména nám, ženám, brání vstoupit do posilovny, je strach, že za chvíli budeme vypadat příliš osvaleně a šlachovitě a ztratíme svoji ženskost. Setkáváte se s tím?
2: Setkávám se s tím pořád. Řekl bych, že u žen to je právě z 90% a můžu říct, že to určitě tak není. Zaprvé jde o celý trénink, jak je nastavený. Pokud by mi přišel člověk, který by měl za cíl být kulturista, tak ten trénink je celý tomu přizpůsobený. A za druhé jde o tréninkové jednotky v týdnu. Pokud mi člověk bude chodit jedenkrát, dvakrát týdně a ze začátku se dá něco silového, protože se dneska bavíme tady o silovém tréninku a bude to nějaký blok 10-20 minut, tak lidi určitě nemusí mít strach, že se jim hned zvětší bicepsy a zvětší se nohy a budou větší, než by chtěli být. A takže určitě nikdo nemusí mít strach, že by byl větší. Jo? Já cvičím 15 let a kdybych to takhle měl brát dle toho, co slyším ve fitku, tak už bych byl asi dvakrát větší, takže říkám, je to o tom, jak se nastaví celý trénink a určitě nemusí mít lidi strach.
1: No dobře, ale teď jsme naopak odradili pány, kteří naopak třeba větší chtějí být. Takže jak na to, když naopak chci budovat svalovou hmotu?
2: Zase, když se bavíme o mužích, kteří chcou, tak je to vždycky o tom nastavit správně ten trénink. Už se tam toho přidá více, zacílí se na ty dané partie, z každé partie se toho odjede více a je to už takový trénink hypertrofie, ale tu už bych zase odbočoval od tématu, kdy hypertrofie, jedeme nějaký počet opakování, zhodíme váhu, zase to ještě dopumpujeme ten sval a takhle vzniká jako nárůst, kdežto když se jede čistě silový trénink, tak ze silového tréninku člověk nemá ani takový nárůst svalu, jako právě z té hypertrofie, takže neříkám, že tam nárůst není, ale není vlastně tak velký, takže když se bavíme o kulturistickém tréninku, tak ten kulturistický trénink není ani vlastně o velkém zvedání vah na méně opakování, ale je to právě o tom pumpování do selhání, takže to je ten rozdíl. A když mi přijde právě ta paní, která jako nechce být nijak velká, nechce vypadat jako kulturistka, tak vůbec nemusí mít strach. Jo. Jestli tam naroste malinký biceps, malinký triceps na ruce, tak to vypadá dobře, ale určitě nikdo nemusí mít strach, že by byl obrovský.
1: No výborně, já jak vás tak poslouchám, tak začínám mít pocit, že to je docela věda, že musíte vědět, jak na to právě, abyste nenarostl příliš, abyste zas nenarostl vůbec, abyste si neublížil. Co tedy, pokud třeba někdo už v tom pozdějším věku má trochu obavu vstoupit do té posilovny, protože tam to kypí mládím většinou a právě těmi muži, kteří se rádi předvádějí, mohl by začít třeba doma podle nějakých výukových videí?
2: Myslím si, že v této době je těch videí hodně, takže určitě se dá začít i doma dle nějakých videí, říkám, toho je hodně, ale na začátek to určitě je fajn, ale je potřeba jít potom i do toho fitka, protože právě chybí těm lidem jako znalost toho, co jsme se teď bavili, že hypertrofie na nárůst a silový trénink a kolik opakování, jaké pauzy. A to už třeba v těch videích, kdy asi pustím něco, pustím si 20-minutový trénink, odcvičím si to, je to fajn, základ je se hýbat, ale potom si vlastně ten člověk neuvědomuje nebo nemá ten cíl, protože to je to důležité, s čím člověk začíná cvičit, jestli to je cíl narůst, zesílit, zlepšit kondici, zlepšit tohle. A ten balík je velký, co se zlepšuje a proto Já se vždycky ptám, co hlavně primárně člověk chce zlepšit a to je moje role toho trenéra, sestavit ten trénink přesně pro toho daného člověka. Kdežto, když já si pustím nějaké video, tak si zacvičím, ale není to třeba vlastně ten můj cíl, který já hledám.
1: Říká Tomáš Neshoda, silově kondiční trenér z Frýdku Místku a pokračovat v povídání budeme i po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Už víme, že silového tréninku se nemusíme bát v žádném věku, že třeba i můžeme začít cvičit doma, ale je lepší se přijít poradit, zajít za nějakým profesionálem, jak je třeba můj dnešní host, silově kondiční trenér Tomáš Nezhoda z Frýdku Místku. No a když jsem se ptala na to domácí cvičení, ano, řekl jste, není to špatně, na začátek dobře, takže čím bych se třeba měla vybavit takhle?
2: Čím bych se měl vybavit? Tak číslo jedna, vlastně nepotřebuju, nebo když jedu střed těla, který je pro mě extrémně důležitý, tak tam u toho de facto nepotřebuju nic, potřebuju nějakou karimatku, na kterou si lehnu, ale když už bychom chtěli zacílit na ostatní svalové partie, tak určitě nějaký expander, a nějaké odporové gumičky, nějaký kettlebell lehčí, jednoručku, ale říkám, s tím expanderem se dá hodně vykouzlit, já je sám hodně používám, ale zase si musíme uvědomit dvě věci. Jedna věc je, rozlišujeme věkové kategorie. Pro staršího člověka možná bude stačit jenom expander i v tom fitku, ale pro mladšího člověka vlastně ten expander bude sloužit, to je ta druhá věc, bude sloužit jako nástroj na mobilitu a na nějaké rozehřátí před tím s daným tréninkem a zacílení na malé svalové partie, protože když jsem ve fitku a pojedu s těma jednoručkama, s kettlebellama, tak cílím na velké svalové partie, ale my chceme posílit všechny svalové vlákna, všechny partie malinké, a proto potřebuju i ty expandery, abych co nejvíc svalu zapojil. A můžu říct, že když mám ve fitku já klienty, kteří jsou zvyklí zvedat těžké osy, těžké jednoručky, tak jsou zvyklí třeba, že je bolí daná partie, dané svaly, a když jim já ukážu ty expandery a ty odporové gumičky, tak najednou zjistí, že je bolí úplně jináčí svaly. Takže proto říkám, že je třeba to kombinovat a vyzkoušet toho co nejvíc. No.
1: Když už jste zmínil tu bolest, tak třeba právě v tom starším věku to je taky jedna z věcí, které se lidi velice obávají, že po tom silovém tréninku je budou bolet ty ruce třeba ještě víc, už mají nějaký přirozený problém. Tak jak se pracuje tady s tímto?
2: Jak se pracuje tady s tímhle? Samozřejmě, když mi přijde někdo na trénink, tak se ptám, jestli se nějak udržuje, jestli něco dělá. Pokud nic nedělá ten člověk, tak se právě využívají, nebo já využívám hodně ty expandery, které jsou takové šetrnější k těm svalům. Takže třeba celou hodinu v tom fitku pracujeme jenom s těma expanderama a vůbec s mobilitou protahujeme ty dané partie a připravujeme toho člověka na to, aby se co nejdřív dostal k tomu, že bude třeba zvedat nějaké váhy. Takže ty expandery určitě na začátek můžu doporučit, protože potom člověk nebude právě vnímat takhle tu bolest a bude funkční další den, což je důležité.
1: A za jak dlouho vlastně, nebo jak dlouho trvá ten proces, kdy člověk původně takový jako trochu bolavý a nezvyklý silově cvičit, pocítí to dobrodění vlastně toho silového tréninku?
2: Kdy na sobě pozná, že
1: první
2: už...
1: výsledky, nebolí ho to třeba?
2: První výsledky, no? Je to strašně individuální, je to právě o tom, a co člověk dělá za ten život, jakou má vlastně práci, jestli v práci dělá manuálně, nebo jestli sedí někde na židli a vlastně ty záda nemají žádný pohyb, takže on to záleží, je to strašně individuální. Někdo cítí vlastně změnu po dvou týdnech, někdo po měsíci, jo, nejde takhle zodpovědět úplně, že dva týdny a všichni se budou cítit prostě jako silně, ale jako změna musím říct, že určitě 2-3 týdny a člověk už cítí, že se cítí dalekoliv v tom vlastním těle.
1: To je taky dobrá motivace od Tomáše Nezhody, silově kondičního trenéra z Frýdku Místku. Po písničce nás čeká poslední zastavení u tohoto tématu.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naposledy se v ní zastavíme u prospěšnosti funkčního silového tréninku s Tomášem Neshodou, s kondičním trenérem, silově kondičním, tak abych vám něco neubírala. My jsme se bavili, že vlastně takové to první procitnutí potom cvičení, kdy pocítím, že třeba jsem silnější, zvednu něco, nelupne mi v zádech, můžu se ohnout, můžou lidi vychutnat už po 14 dnech. No, ale nezeptala jsem, jak často se mají vlastně věnovat tomuto pohybu.
2: Jak často, já bych se teď vrátil možná ještě úplně k tomu prvnímu, to je ta motivace, a je to, já vždycky říkám, jeden trénink je víc než nula. A proto na začátku bych volil klidně jeden, dva tréninky za týden, protože když si toho člověk dá strašně moc na ten začátek, tak ta motivace může opadnout a skončí úplně. Takže na začátek úplně stačí, dejme tomu dva tréninky, kdy se stihne odjet celé tělo, takže určitě dva tréninky za týden na začátek jsou vyhovující.
1: No a důležité, neméně než to posilování, je taky následná strava a následný odpočinek. Já myslím, že dneska máme přeproteinováno v obchodech. Je nutné třeba i v tom seniorském věku kupovat si ty prášky, proteiny, PDA, anebo stačí si nastavit dobře stravu vyváženou?
2: Velice dobrá otázka. Hlavně u starších lidí je problém ten, že ta svalovina už jde daleko rychleji dolů. A je tam velice nutné si hlídat příjem bílkovin a jestli si kupovat proteiny v prášku nebo ne. Pokud ten člověk zvládne ujíst to dané množství těch bílkovin, tak žádný protein si nemusí kupovat, ale můžu říct, že zase hlavně ženy mají problém vlastně ujíst daný počet bílkovin, protože na snídani si dají jedno vajíčko a dají si malou porci masa, a když si já potom počítám, kolik ten daný člověk sní bílkovin, tak je to strašně malé množství a tam už potom dochází k tomu, že nemám výživu pro ty moje svaly a ty svaly vlastně ztrácím. Takže bílkoviny jsou důležité, ale stejně tak důležité jako sacharidy a tuky a určitě se nebát jíst.
1: Tak, ale to bychom mohli hovořit ještě tak 2 hodiny dále, tak já rychle skočím k tomu dalšímu důležitému, a to je odpočinek po cvičení a nějaké možná i protahování po tom silovém tréninku, protože chceme mít funkční tělo, které všechno zvládne. Je to tak?
2: To vás možná teď vyvedu z omylu. Vždycky se říkalo, že po tréninku se člověk musí protáhnout.
1: Ano.
2: Důležitý je protahování dynamické před tréninkem, to je strašně důležité se zahřát, ale po tréninku dle nových studií se uvádí, že protáhnutí po cvičení vlastně nemá žádný vliv na to, jak mě budou další den bolet svaly, a nesníží to žádnou jako tu svalovku. Takže pro dobrý pocit se člověk určitě může protáhnout, ale není to to, že by mě další den boleli méně svaly, je to spíše to, že se protáhnu a zlepším mobilitu. Takže jedno, jestli to udělám po tréninku, nebo si to udělám doma, je to už jenom čistě, že zlepším nějaké svoje rozsahy. Já sám se vlastně po tréninku neprotahuju, doprotáhnu se někdy třeba doma, jak si vzpomenu. A co se týče toho odpočinku, tak určitě pro ty svaly je nejdůležitější spánek. Ten je extrémně důležitý. A čím déle budu spát, zase nemoc, ale nějakých 7-8 hodin spánku je pro ty svaly ideální, zregenerujou se a další den můžu fungovat. Zatímco když budu spát 5 hodin, tak se další den probudím a ty svaly mě budou bolet víc. Takže spánek, nějaká sauna a to dobré jídlo a tohle k tomu v té regeneraci pro ty svaly je to primární číslo 1.
1: A když to budete dodržovat, tak budete takový usměvavý jako můj dnešní host Tomáš Neshoda, silově kondiční trenér z Frýdku Místku. Tomáši, děkuji, že jste si našel čas, že jste se podělil o své zkušenosti a třeba i někoho motivoval k tomu silovému tréninku. Bylo by to fajn.
2: Já jenom bych chtěl říct ještě poslední věc. Jestli přemýšlíte nad tím, že budete cvičit, určitě nehledejte ideální čas, ideální dobu načasování, běžte hned, začnete malým tréninkem a postupně přidávejte, takže nehledejte ten ideální správný moment, ale běžte tam hned.
1: Takže to byla rada mého dnešního hosta. Znovu vám děkuji a budu se těšit zase někdy příště.
2: Taky děkuji, naschledanou.
1: A pokud si naši poradnu naladíte příští týden, tak změníme téma, budeme se bavit o zahrádce na podzim a o pracech, které je třeba v tomto období udělat. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Barta a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
1: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
0: Premiéra čtvrté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Skupina Katapult a písnička Blues doznívá v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Co je před námi v našem vysílání? Po 12. jako vždy hudební pošta. Ano, také dnes budeme hrát na vaše přání. Po 13. hodině pak Alex a host. Dnešním hostem Alex Minářové bude výtvarník, malíř, básník a bývalý československý reprezentant a také trenér boxu Rostislav Osička.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie by mohla dočasně uzavírat prodejny s kratomem nebo výrobky z konopí, schválila to vláda. Havířovská radnice přijímá přihlášky do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Bohumín pořídí dobrovolným hasičům vybavení za 3 miliony korun. Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno, večer oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Policisté by nově mohli uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Novelu zákona o policii, která by to umožnila, schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Naznačil taky, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
2: I obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
0: Lidé mohou přihlašovat nápady do nového ročníku havířovského participativního rozpočtu. Návrhy na oživení veřejného prostoru ve městě radnice přijímá do ledna příštího roku. Město pro nadcházející ročník vyčlenilo z rozpočtu stejně jako v loni 5 milionů korun.
3: Přihlásit návrh mohou zájemci e-mailem nebo ho mohou v písemné formě zanést na magistrát. Součástí musí být i přiložený list s podpisy 5 dalších podporovatelů nového nápadu. Z Havířova Natálie Janeško. Český rozhlas.
0: Vybavení za 3 miliony korun pořídí Bohumín dobrovolným hasičům. Dostanou čluny, termokameru, přívěs i zásahové obleky. Techniku a výstroj rozdělí mezi výjezdové jednotky ve Vrbici, Šunichlu, Záblatí, Starém Bohumíně a taky Skřečoni. Dnes to uvedla mluvčí radnice Jana Končítková. 80% nákladů pokryje evropská dotace a dalších 5% dostane město ze státního rozpočtu. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považován za nejvíc invazivní druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je také přenašečem račího moru.
4: Je dlouhý až 15 cm, mívá černo-červenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
5: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců. Plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, on je to noční tvor, takže jde za světlem.
4: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze Severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, v údolích 6 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme polojasno, přechodně až oblačno, k večeru pak přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 15 až 19 a vítr bude mírný jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Rudé armády v obci Velké Losiny na Šumpersku zasahuje teď policie u nehody dvou osobních aut a provoz je tam omezený, projíždí se kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po poledních zprávách Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou, už je tady opět Richard Piskala a před námi je hudební pošta. Jako vždy budete moci blahopřát svým oslavencům a také jim posílat písničky podle vlastního výběru. 59 611 22 66, to je telefon k nám do studia, tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Paní Anička z prostřední Bečvy na lince. Dobrý den, paní Aničko.
2: Dobrý den, pěkně vás zdravím a zdravím všechny v redakci posluchače rozhlasu. Zítra 16. září oslavují své jmeniny všechny Lidušky. A já bych chtěla popřát paní Lidušce Fjuráškové, paní Lidušce Kreckové, bývalé spolupracovnici, paní Lidušce Bílové a paní Lidušce Křenkové. Všechny jsou z prostřední Bečvy. Děvčata, já vám přeji hodně zdraví, hodně síly, aby další roky šťastné byly. Také pohody, lásky svých nejbližších a boží požehnání. A se vám splní to, co si sami přejete. Co z celého srdce přeje Anička. A ještě přeji to samé mojí neteři Lidušce Pavlicové z Útiska Solánce. Přeje jí to teta Anda s rodinou. Děkuji za krásný pořad a všem přeji nadhadný den. Děkuji, na shledanou.
1: Mějte se moc hezky, na shledanou, paní.

0: Dozněla svatojánská muška v podání Lesanky a v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už vítám paní Anu z Českého Těšína. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a všechny posluchače. Dneska bych chtěla popřát dvěma mojím kamarádkám. A to je paní Helenka Molčanová z Třanovic a Liduška z Českého Těšína. Milé holky, já vám přeju hodně zdraví, pohody, žádné nehody, trošku štěstíčka a mějte se moc a moc dobře. To vám přeje všechno Anička a teď nasleduje písnička. Děkuju za
0: písničku
1: prostor.
0: Posílám. Vy se mějte moc hezky, paní Aničko, nashledanou.

0: Ptáče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: V příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat endoskopickým výkonům zaměřeným na diagnostiku a léčbu chorob trávícího ústrojí. Naším hostem bude lékařka Centra péče o zažívací trakt nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, doktorka Eva Kundrátová. Naslyšenou v lékárně se těší Naďa Čvančarová.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Před námi je další přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Zdravím paní Alenu z Ostravy Poruby. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všichni posluchače. Jednak bych chtěla si nechat zahrát sobě pro svoji radost. Posílám taky písničku paní Elišce a Argoškovi z Fulneku. A oběma přeji, aby v sobotu při kanisterapických zkouškách úspěšně zvládli všechny úkoly. Argošku, držím ti pěstičky. Hap, hap, hap. Dále prosím písničku paní Věrce s Petrem do Frýdku a také všem ostatním posluchačům, kterým nemá kdo zahrát. Pane Richarde, děkuji vám za vyhledání písničky a písnička také patří vám. Ještě jednou a zdravím všechny ostatní posluchače.
3: Já vám moc děkuji, paní Aleno, a posílám písničku. Mějte se moc hezky, nashledanou.
4: Nashledanou.

0: Karel Gott a Semino Rossi zpívali Lapalomu v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je paní Liba z Lesních Albrechtic. Dobrý den, paní Libo.
1: Dobrý den, pane šéfredaktore, zdravím vás i všechny posluchače. Zítra slaví svátek naše sestřička, milá Liduška Honová z Lesních Albrechtic. Milá Liduško, přijmi náruč krásných květů a blahopřání na tisíc. Vždyť co je štěstí v lidském věku, je to zdraví a nic víc. Tomu ti přejeme hodně sil, všeho dobrého, velký díl. Jen samé dobré lidi kolem sebe, v těžkostech přijmu pomoc z nebe. Boží požehnání dlouhá léta, ochranu tvé patronky chceme ti přát a vše krásné, co jen život může dát. To vše a ještě více srdce přeji manžel Karel, dcery Lenka a Kamča s rodinami, sladkou pusu posílají pravnoučata Nelinka, Tereska, Anetka a Davidek, připojují se sestry Jarka, Mařenka a Jaliba s rodinou a holky od kapička. Ještě jednu Lidušku mám a to je paní Liduška Dubová z Branky. Milá Liduško, za tvé přátelství mnoho díku. Moře květin do košíku. Pevné zdraví, štěstí, lásku, krasu, ať máš stále plnou kasu a v kapse i pár drobných a kolem sebe i přátel pár drobných. Dlouhá léta a boží požehnání a ještě víc ze srdce přeje Lidka Liba z Albrechtic a všem Liduškám, které jsou už u radia, nebo na ně nikdo nepamatuje. A vám moc děkuji, pane šéfredaktore, za to někdy
0: napíšenou. Se stalo, mějte se moc hezky, nashledanou, paní Libo.
1: Děkuji.

0: Teče vodička, hráli a zpívali Božejáci v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Do Havířova teď zdravím paní Marii. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, pane redaktore. Já mám dneska takové zvláštní přání, takže posílám všem. Když si dva lidé řeknou ano, čeká je cesta společná. Prožít na ní 70 let, toho se každý hned tak nedočká. My ale dnes právě slavíme, a protože nám přišla spousta blahopřání, nechceme zabírat rozhlasu moc času, a tak proto to beru takhle. Velmi děkujeme všem, kdo nám osobně, písemně či jinak přáli, a posíláme oblíbenou, tedy námi oblíbenou píseň svatební Ivety Simonové. Vám děkuji moc za pochopení a těším se zase někdy na shledanou.
0: Rádo se stalo, paní Marie. Mějte se moc hezky a pěkně to oslavte. Na shledanou.
1: To víte, že jo. Děkujeme. Na shledanou.

0: Iveta Simonová a Svatební, která právě dozněla v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. A na lince už je pan Karel z Karviné. Dobrý den.
1: Krásný dobrý po obědě, pane šéf redaktore, Richard Piskal, zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchačů, všechny rozhlasové rodinky. A nedávno měli svátek, no, jmeniny Marie, Marušky, Majky. Já mám jednu známou takovou Marušku z Rožnova, z Količanských pasek, ano. Taky přeju hodně, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohodu, žádnou nehodu. V kapse tašu drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých. Tuž zdraví pevné jako křen, ať se jí splní každý sen. Zdraví tomu boží poženání, to i z celého srdce přeji Karel z Karviné. A vám, pane Richarde, děkuji za všechno a přeju všem krásné dny. Děkuji za vyřízení a mějte se v tom fárově.
0: Mějte se krásně také vy, pane Karle. Naschledanou.
1: Děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 59 611 22 66. To je telefon k nám do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Teď je na této lince pan Beno z Rohova. Dobrý den, vítejte.
3: Krásný den, pane šéfredaktore. Dnes se dožívá krásné narozeniny pan Achim Kocian ze Strahovic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání mu přeje manželka, švagr Beno a celá velká rodina. Děkuji za písničku, pane šéfredaktore, a někdy zase na shledanou.
2: Mějte se moc hezky, na shledanou.

0: Veselá trojka hrála a zpívala písničku Já mám doma Máňu. Taky ta další bude harmonikářská nebo heligonkářská, řekněme, a vybrali ji Ondra z Velkých Karlovic. Vítejte, Ondro, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pískala, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Ostrava a všechny posluchače a prosím o zahrání písničky. V sobotu měla svatek Marie, tak bych chtěl dodatečně popřát paní Marii Valíčkové z Karolínky a přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a se jí daří. To jí přeji všichni přátelé a známí a celá její rodina.
0: Tak já posílám písničku, mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Ligonkáry, fejšovci a písnička Ej ta moja rodná dědina. Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď zdraví paní Zdeňku z Chvalíkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych dneska ještě se spožděním chtěla popřát všetkým Mariím. Chtěla bych popřát Marii Hlavačové z Chvalíkovic, Marii Valentové z Chvalíkovic a Marii Vítkové z Chvalíkovic, které jsou v domově v Opavě. Dále bych chtěla další Marii Valentové do Chvalíkovic popřát. Popřala by mojí mamince od Snachy do Skřipova, paní Marii Březinové. Dále by neopomněla bych moji sestru v Hlavnici Marii do Litultovic, Marii Rydlovou a taky bych popřála svoji neteři do Kajlovce Marii Duškové. Dále bych popřála svoji kamarádce Martině, která je z Chvalíkovic a bude mít 16. narozeniny. A ještě bych chtěla popřát paní Lidušce Rabové, hodně volala kdysi do radia vašeho a teď je v domově v Opavě. 16. je Ludmily a má narozeniny. Všem přeji zdraví, pohodu, spokojenost a do dalších roku ještě hodně hezkých dnů a spokojených. A chtěla bych, jestli budou mít ještě nějaké sny, a se jim všem těm holkám ty sny splní. Děkuji vám za vybrání písničky a někdy se ozveme. Málo se tam dostaneme. Děkuju vám.
0: Posílám sobě Kurskou v podání krajanky. Vy se mějte moc hezky, paní Zdeňko. Naschledanou.

Tak to už byla závěrečná písnička na přání v dnešní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Ve 13 hodin tady budou aktuální zprávy, mimo jiné o tom, že na ostravském sídlišti Dubina už funguje opravená sportovní hala. Podrobnosti přinese Lenka Blažejová za 6 minut a pár vteřin přesně ve 13. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz
4: 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Na ostravském sídlišti Dubina už funguje opravená sportovní hala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zápasem Karlovy Vary Třinec dnes začne nová sezona hokejové extraligy. Zítra bude v regionu polojasno a velmi teplo, až 26 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ostravští florbalisté a další sportovci se po dvouleté opravě vracejí do sportovní haly na sídlišti Dubina. 20 let stará stavba měla vážné problémy se statikou a v létě v ní bylo neúnosné horko. Na přestavbě za více než 200 milionů korun se podílel obvod, město i Národní sportovní agentura. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové se podařilo odstranit všechny nedostatky a navíc sportoviště i vylepšit.
5: Nabízí moderní zázemí nejen vrcholovým florbalistům, ale také dalším sportovním klubům, školám a veřejnosti. Sportovci mají k dispozici větší tréninkovou plochu s novým povrchem i nové šatny a díky nové vzduchotechnice bude možné halu komfortně využívat také během horkých letních měsíců.
4: Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
6: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
4: Na Třinecku dnes posluchači dočasně nenaladí některé rádiové stanice. Technici budou pracovat na údržbě anténního systému přímo na vysílači na Javorovém vrchu. Odstávka se dnes dotkne vysílání zhruba do 15 hodin. Týká se to stanic Českého rozhlasu Ostrava a Radiožurnálu i jedné soukromé rozhlasové stanice.
0: Sport.
4: Prvním zápasem dnes startuje nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Loňský finalista z Třince nastoupí v 18 hodin na ledě Karlových Varů. Oceláři by měli patřit opět společně s mistrovskými Pardubicemi k hlavním favoritům na titul. Útočník Libor Hudáček si myslí ale, že se špička soutěže může rozšířit.
7: Si myslím, že už to je širší a ta top čtvorka, tam doběhají další pětý, šestý ten tým, tam bude minimální rozdíl. A vidíme to i v té přípravě, my jsme dokázali prehrať v Olomouci a o dva dní Olomouc prehral v Výhlave, takže to je na tom športe pekné a to musí aj tešiť tých divákov, že tá extraliga je vyrovnaná, napínavá.
0: Počasí.
4: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, teploty 12 až 8 stupňů, v údolích 6 a zítra čekáme polojasno, přechodně až oblačno, k večeru přehánky nebo déšť, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 15 až 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Ještě aktuálně z dopravy ve Frýdlantu nad Ostravicí na silnici 1/56 očekávejte zdržení. Je tam odstavený traktor a tvoří se kolona.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v DOXu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to humené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postraních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa s přáteli,

0: pak jdete dál, ale něco malinko je tam podobného.
1: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
0: Ano, dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranici, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
1: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem. Já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvyklí?

0: zvykal, tělo si zvykalo.
1: Dobře, já jsem totiž se bál když jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem delší trátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo, a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru těch, a kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy. Ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je ta disciplína bojová, je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy. Žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénink, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z potem tekla po věsnicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak tu popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak bylo, box utopil v krvi vlastně, velikosti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazují, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byl Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit, ve sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha, no a tam jsem si ještě odboxoval extraligové zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál, nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný, špatně jsem načasoval formu, to je další věc, a viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo, a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý, zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat.
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu. I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstět, mě kamarádové, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní s těmi výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. No a, pardon. A pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý, to ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vidět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte.
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Nám by pustil?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, plánovaná na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovních, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie hledá pohřešovanou Janu Šerjeníkovou z Frýdku Místku i za hranicemi republiky. Kriminalisté zatýkali v pražské vojenské nemocnici. Zásah se má týkat bývalého vedení. Ostravská střední škola profesora Zdeňka Matějčka má nový sportovní areál. Zítra bude v našem kraji polojasno s teplotami kolem letních 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní. Potvrdila krajská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení žena pravděpodobně odešla.
2: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Vojenská policie dnes zadržela 3 lidi v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hájková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Podezření se týká veřejných zakázek nemocnice a další hospodářské činnosti. Mluvčí vojenské nemocnice Andrea Štorchová řekla, že policie prošetřuje bývalé vedení. Nemocnice poskytuje policistům plnou součinnost. Střední škola profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě Porubě má nové venkovní hřiště. Studenti tam budou moci využívat víceúčelové hřiště s umělým povrchem anebo běžeckou dráhu. Kromě toho taky venkovní učebnu a relaxační zónu.
3: Investici za necelých 12 milionů korun zaplatil Moravskoslezský kraj z vlastního rozpočtu. V ceně byly taky nové chodníky, lavičky pro diváky nebo rozvody elektřiny a vody. Areál dokončí žáci zahradnických oborů, kteří postupně osázejí vhodné plochy rostlinami. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Možnost vyzkoušet si až 40 různých aktivit a sportu na jednom místě mají dnes děti i dospělí v Rožnově pod Radhoštěm. V areálu sportcampu pro ně radnice připravila už 9. veletrh sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež, dodává manažerka mikroregionu Rožnovsko Petra Kavková.
4: Každý, kdo hledá nový sport či jinou volnočasovou aktivitu pro své děti nebo i pro sebe, si může na veletrhu danou aktivitu na místě vyzkoušet a zeptat se na vše, co ho zajímá. K vidění budou desítky různých sportů a aktivit, například skoky na lyžích, ukázky hasičského sportu, halové veslování, bike trail show a další.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů, v údolích i 6 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme polojasno, přechodně oblačno, k večeru přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 15 až 19. Vítr bude mírný, jihozápadní do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě dejte pozor na omezení v Kateřinkách. V tamní ulici Volkrova se pracuje na opravě kanalizace. Omezení potrvá do dnešní půlnoci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne po 14. hodině. Vás už zdraví z ostravského studia Českého rozhlasu také dnes za všechny Iveta Dadamová. No a v tomto čase je jasné, že mám pro vás pozvání k našemu odpolednímu vysílání, ale i k té nejbližší hodině našeho odpoledního vysílání. Kam se vydáme? Určitě začneme Evropským týdnem mobility. Ten začíná už zítra. Jak to bude vypadat v rámci Moravskoslezského kraje, která města se zapojila? To vše si řekneme už za malou chvíli. Chybět nebude v polovině hodiny řidičská abeceda. Dnes si připomeneme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. No a regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková, ta se vydala do Opavy, kde si dnes připomínají Petra Bezruče. Jak bude vypadat takovéto pětní setkání? To vše nám zprostředkuje v druhé půlce hodiny. Žlutý pes Valdemar Matuška a nebo třeba Anna K. To je nabídka muziky a k tomu určitě přání krásného odpoledne.

0: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Se budeme věnovat jedné aktuální akci, totiž zítra začíná Evropský týden mobility. Mezinárodní akce má upozornit na nárůst individuální automobilové dopravy a také nabídnout řešení. V Moravskoslezském kraji se do této akce zapojilo 5 měst. Více už řekne reportér František Kuče, který už je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Františku, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Tématem letošního ročníku je mezigenerační spravedlnost. Akci vyhlašuje Evropská komise, no a organizátoři chtějí upozornit na to, že v různých fázích života čelí děti, mládež, dospělí i starší lidé výzvám a překážkám v oblasti mobility, které souvisí s jejich potřebami a schopnostmi. Evropský týden mobility má letos přispět k tomu, aby si lidé dokázali představit dopravu a mobilitu, kde jsou dopravní systémy uspůsobeny všem věkovým skupinám a naplňují potřeby současných i budoucích generací.
0: Františku, která města v našem kraji se právě letos zapojila do Evropského týdne mobility?
1: Tak letos je to Jablunkov, Krnov, Opava, Ostrava a Třinec, alespoň podle toho, co se dá najít na stránkách Evropského týdne mobility. Všude je program trošku jiný. V Jablunkově můžete zítra zajít na dětský závod na inline bruslích, v neděli si zase zazávodit na horském kole nebo v běhu. Krnov zítra chystá vycházku na ježnickou rozhlednu, no a kdo se v pátek v Krnově vydá do práce nebo do školy jinak než autem, dostane mezi 6 a 8 hodinou snídaní nedaleko tamní polikliniky a gymnázie. Opava už má některé akce dokonce za sebou. Celý tento týden platí výzva pěšky do školy a například ve čtvrtek se v Opavě koná veřejné projednání plánu pro udržitelnou energii a klima. Ostrava zase prodloužila po celou dobu týdne mobility bezplatné jízdy na sdílených kolech. Tam si mohou lidé zabůjčit nextbajky zdarma až na půl hodiny. No a mnoho doprovodných akcí připravila i knihovna města Ostravy. A v Třinci se v sobotu zavře ulice Palackého, která bude patřit různým koncertům, workshopům a sousedským setkáním.
0: A jak se do této akce mohou zapojit jednotlivci?
1: Tak stačí opravdu zvážit každou cestu autem, nebo třeba přibrat do auta cestou do práce někoho dalšího, nebo oprášit kolo, projít se pěšky, nebo využít hromadnou dopravu.
0: Říká o Evropském týdnu mobility v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Františku, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dát.

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmou ptá. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmou ptá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.
1: Také dnes si v tomto čase s námi na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. A to až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo už má ale Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
4: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
3: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
4: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
3: A jak je to tedy s tím výjezdem?
4: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: No a zítra si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme v řidičské abecedě, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení nejíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Jsem moc ráda, že jste ve střehu a po zaznění našeho soutěžního signálu okamžitě reagujete. Komu se podařilo dovolat, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Kdo se dovolal?
2: Tady Jarka, Frenštát.
1: Zdravím vás, paní Jarko. Jak je ve Frenštátě? Je tam také krásně slunečno?
2: Ano, no, úplně slunečno není, ale hodně svítí sluníčko. Sice i mračky jsou, ale
1: prostě
2: celkem hezky.
1: Příjemný podzimní den, dá se to ano, tak říct. Tak už jste byla letos na houbách, pokud chodíte?
2: No, já jsem byla nějak začátkem léta, to ještě rostly růžovky,
1: ano.
2: No a teď už vůbec nic.
1: Tak, teď poslouchejte soutěžní otázku, ať od nás získáte balíček správného houbaře, kde nechybí nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka, prostě je toho tam hodně a určitě využijete. Soutěžní otázka pro dnešní den zní takto. Hlíva ústřičná je nejen výborná, ale také velmi zdravá houba. S jakou velmi podobnou houbou z těch tří, které budu jmenovat, je snadno zaměnitelná? Tak buď je hlíva ústřičná zaměnitelná s Václavkou obecnou, nebo s ryscem pravým, a nebo s pařezníkem pozdním. Zkuste si tipnout.
2: No, já myslím, že ten pařezník.
1: Pařezník se vám. A je to trefa. Trefa přímo do černého a váš je krásný balíček správného houbaře. Moc blahopřeji.
2: No děkuji, to se bude hodit.
1: To
2: jsou nějaké ty hřiby.
1: No, věřme, že ano, a kdyby ne, tak určitě příští rok opět využijete. Co říkáte?
2: Ano, budeme doufat.
1: Tak, paní Jarko, blahopřeji k dnešní výhře. Věřím, že si ji užijete, ať už teď v těch nejbližších dnech, týdnech, a nebo v tom příštím roce, a popřeji k tomu krásné odpoledne. Ve vysílání se loučím, naslyšenou.
2: Děkuji vám, naslyšenou.
1: Ale zůstaňte na lince, tak jako všichni ostatní, ať se domluvíme na těch dalších podrobnostech.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Náš středeční dopolední host je hmyzem posedlý. Petr Kočárek zkoumá jeho život už řadu let. Bude povídat i o tom, že se hmyz dorozumívá akusticky, o tom, jak se svět hmyzu mění i o tom, jak moc je užitečný, byť se jej třeba štítíme. K mikrofonu ho pozvala Kateřina Huberová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková, se dnes vydala do Opavy. Opava si totiž připomíná Petra Bezruče. Jak bude ale vypadat to pietní setkání věnované jednomu z nejslavnějších básníků spojovaných právě se Slezskem, tak to vám na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava moc rádi prozradíme už po písničce. Přeji krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Verše Petra Bezruče dnes znovu ožijí nebo zazní v Opavě, a to přímo u hrobu básníka, od jehož narození si dnes město připomíná další výročí. Pětní setkání na městském hřbitově je totiž součástí 69. ročníku festivalu Bezručova Opava a nabídne nejen poezii, ale také hudbu a vzpomínku na autora slezských písní. Přímo na místě, jak už víte, je také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak co všechno bude dnešní pětní setkání provázet?
2: Krásné odpoledne. Tak to dnešní setkání, které je právě v den básníkových nedožitých narozenin, pravda dnes vyslavil 159. narozeniny, tak dnes to bude samozřejmě o hudbě, o básních, ale také zde vystoupí i budou samozřejmě básně pan Petra Bezruče v živém podání tady na hřbitově u hrobu básníka. A celé je to završeno, myslím si, nebo korunováno i tím nádherným počasím, které nás čeká a které zde je v tuto chvíli. Takže se lidé tak pomalu scházejí a za chvíli, tedy v 15 hodin, to všechno vypukne. No ale Bezručova Opava není jenom o tom, ale je i o spoustě dalšího programu, o kterém ví nejlépe produkční právě Bezručovy Opavy z Opavské kulturní organizace paní Vavříková. Dobrý den.
3: Krásné odpoledne vám i posluchačům.
2: Tak řekněte nám, co se nám může líbit v rámci programu Bezručovy Opavy a co nás čeká?
3: My jsme tedy zahájili minulý pátek 11. září, ale ten program je nachystaný až do 25. září. Když už jste mluvila o tom Bezruči, tak si dovolím takový oslý můstek k programu, který bude v pátek v Minoritu. Bude to autorský večer klavíristy Dominika Fajkuse a sochaře Tomáše Valuška, který vytvořil Bezručův pramen. A nejen ten bude veřejnosti v rámci tohoto večera představen.
2: No ale já vím, že budete udílet i cenu Petra Bezruče, tak kdo ji letos dostane?
3: Toto nejvyšší kulturní ocenění města získá sochař Daniel Klose. Udělíme ji zítra před představením ve Slezském divadle. Ovšem toto představení je vyprodané, takže nebudu posluchače zvát. Nicméně je ráda pozvu uvidím v klubu Art příští čtvrtek, kdy přímo sochaři bude věnován večer a hudebně toto setkání doprovodí Petr Uvíra.
2: Je něco, na co vy sama se těšíte nejvíce v rámci toho letošního ročníku?
3: Já věřím tomu, že ten program jsem poskládala tak pestře, že každá akce, na které se zúčastním, mi opravdu dodá ten kulturní zážitek, který od toho já sama očekávám, ale velice se těším v neděli do kostela svatého Václava, kde vystoupí soubor Burkiko. Ten vlastně vystoupí s představením Ostrov a to vše je z dílny opavské rodačky Jany Burkijevičové, takže na to se osobně velice těším.
2: A kdyby naše posluchače chtěli vidět a vědět, co všechno tedy v rámci festivalu mohou zažít, tak kde najdou informace?
3: Všechny informace máme na webu Opavské kulturní organizace a také samozřejmě na sociálních sítích, které využíváme.
2: Tak já přeju, ať jsou návštěvníci a i vy, ať jste spokojeni, ať všechno dobře dopadne a ten festival proběhne jen a jen dobře.
3: Já vám moc děkuji a všechny zvu na Bezručovu Opavu.
2: Tak pokud byste měli zájem a chtěli jste zažít některý z programů, který Bezručova Opava nabízí, tak se určitě můžete přidat.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, díky moc za všechny informace, které se týkaly toho letošního 69. ročníku festivalu Bezručova Opava. Přeji samozřejmě, ať si každý najde to své, co se mu bude líbit, a organizátorům, ať se to vše vydaří. Tobě krásné odpoledne do Opavy. Naslyšenou.
2: Děkuji. Já děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Stále není jasné, kdo bude pokračovat v sanaci benzenem zasaženého území v Hustopečích nad Bečvou. Podrobnosti ty ale uslyšíte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už za 3,5 minuty. Více v 15 hodin v aktuálních zprávách. Chybět nebudou informace k dalším tématům, jen připomenu, že zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stále není jasné, kdo bude pokračovat v sanaci benzenem zasaženého území u Hustopečí nad Bečvou. Policie rozšířila pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Vítku Místku na celé území Evropy. Lékaři fakultní nemocnice Ostrava poprvé použili při operaci krku robota. Zítra bude polojasno a velmi teplo až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Vedení státního podniku Diamo dosud neuzavřelo smlouvu s firmou, která bude pokračovat v obnově území u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Loni v únoru tam vykolejil vlak převážející toxický benzen. Původně podnik avizoval, že vítěze tendru oznámí v srpnu. Pokračuje mluvčí Tomáš Indrej.
3: Jeden z účastníků řízení podal v zákonné lhůtě návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. O jeho podání ale neinformoval zadavatele veřejné zakázky, tedy Diamo. S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu jsme proto tento postup procesně napadli a nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚHOS. Je důležité zdůraznit, že sanační práce v lokalitě se nezastavily.
2: Policie rozšířila pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Vítku Místku na území Evropy. Po pohřešované ženě pátrá v zemích šengenského prostoru. Nadále prověřuje taky všechny získané informace a obrací se také na veřejnost. Nově kriminalisté upřesnili oblečení, které mohla mít žena při odchodu z bydliště na sobě. Žena je pohřešovaná 13. den, uvedla to mluvčí policie Eva Michalíková. Matka dvou dětí mohla podle policie odejít v černé mikině s dlouhým rukávem a kapucí, lesklých tmavých legínách a béžových botách. U sebe by měla mít šedý batoh. V uplynulých dnech policisté při pátrání nasadili také drony, prohledávali například okolí přehrady Olešná a Žermanice a prověřovali horské chaty v Beskydech. Pátrací akce byly dosud bez výsledku. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice poprvé provedli zákrok v oblasti ORL robotem. Specialisté operovali pacienta, kterého trápila spánková apnoe. Rozšířili mu dýchací a polikací cesty. Robotická ramena umožní lékařům dostat se lépe do obtížných oblastí v okolí krčních mandlí a kořene jazyka, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
4: Velkou výhodou je, že lékaři díky robotickým ramenům mohou operovat v těle pacienta i v místech, kam by se běžně nedostali. Fakultní nemocnice chce v robotických operacích v tomto oboru pokračovat. Podstupovat by je měli především onkologičtí pacienti.
2: Národní památkový ústav dnes ukáže ve svém sídle v Ostravě netradiční archeologické nálezy. Jsou to předměty spojené se stolováním a vařením v období renesance na přelomu 16. a 17. století, například hrnce nebo talíře. Archeologové je objevili při průzkumu dvora někdejší městské spořitelny v Opavě. Od 17 hodin je připravená i komentovaná prohlídka, dodává mluvčí ostravských památkářů Petra Batková.
5: Ty předměty byly nalezeny jako soubor při archeologickém výzkumu před 30 lety a stále zůstává záhadou, proč se vůbec do odpadní jímky tento celý soubor jak kuchyňského, tak jídelního vybavení dostal.
0: Počasí.
2: Noci bude v regionu polojasno, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Zítra čekáme stále polojasno, přechodně až oblačno, k večeru přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 22 až 26 stupňů, na horách 15 až 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici druhé třídy číslo 451 u obce Široká Niva na Bruntálsku došlo k nehodě dvou nákladních aut. Provoz je omezený a je tam kolona.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračujeme aktuality, zajímavosti. Z našeho kraje chybět rozhodně nebudou. Už za malou chvíli se dovíte třeba i to, že klub českých turistů spouští sbírku s názvem Voda pro bezručku. O co jde, řekne chatař z Prašivé Martin Štiller. V polovině hodiny se dovíte také, jak to bude, nebo v druhé polovině hodiny, jak to bude s jablkovým tiramisu. Recept na něj určitě v rámci pochoutkového roku chybět nemůže. Xindel X, ale třeba také Robbie Williams nebo kapela Mirai. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Myslíte si, že i pro operního zpěváka může být houbaření koníčkem? Prý ano. Tak například operního zpěváka Martina Gorbala můžete vidět a slyšet na prknech Národního divadla Moravskoslezského. Hluboký hlas tohoto pěvce původem ze Slovenska je ale možné zaslechnout i v lese. Moc rád a poměrně často totiž veme do ruky košík a vyrazí na houby. Jaké houby má nejraději a co se říká o houbaření na Slovensku, tak to zajímalo i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivo Havlíčkovou.
1: Sbíral jste houby už jako malý, už jako dítě na Slovensku?
2: Tak můj tatínek byl vášnivý houbař, on jako nás k tomu i s bráchou vedl. Chodili jsme vlastně do lesa vždycky, jak už to začalo, někdy v koncem května a velice často. Celé léto vždycky o prázdninách. No.
1: Takže houby rád sbíráte i rád jíte, protože někdo rád sbírá, ale třeba nejí houby.
2: Ano, i rád jím, používám do všeho možného, rád to rozdávám.
1: A jaký máte oblíbený recept s houbama?
2: S houbama asi tak standardně jako smaženičku houbovou, to jako každý, kdo sbírá jí houby. A častokrát dávám do různých polívek, kde se to třeba ani nehodí, ale já ty tam jako trošku šoupnu, jako takových sušených, ale možná nejradši mám i kulajdu.
1: Takže i rád vaříte?
2: Jo, ano, poměrně dost rád, ano.
1: Kolik znáte druhů? Sbíráte i takové třeba méně známé druhy?
2: Dalo by se říct, že jako proti takovému běžnému houbaři jako sbírám dost i hodně netradiční houby. Minulý rok třeba jsme si prodloužili krásně sezonu, protože jsme zjistili, že na Klokočově, těsně za hranicí, rostou čirůvky fialové. A to už jako už nerostly praváci, už nerostly jako hřiby. Hřibovité houby už vůbec skoro nebyly, ještě byly nějaké pozůstatky rysu. Ale jak byly ty krásné čirůvky fialové, tak jsme si ještě dvakrát, třikrát vyšli na čirůvky fialové. Ještě začátkem nebo dokonce možná v půlce listopadu.
1: Letošní leto moc houbám nepřálo. Uvidíme, jaký bude podzim, jaký bude ten výsledek toho podzimního houbaření.
2: Ale neřekl bych, že by nepřál. Nevím, jak to bylo tady, protože já jsem trávil vlastně léto, podstatnou část léta na Slovensku u maminky. A musím říct, že jako dva týdny tam byly docela takové dobré. Vyloženě dobré, jako nejdřív rostly lišky, hřibovité houby moc nebyly, ale tam sbíral jsem pěkně lišek, lišky mám rád, protože lišky se dají zamrazit, ale nejradši je mám na kyselo, takže je dávám do octového nálevu, takže tam jsem jako zavařil dost lišek. A pak, jako, jak skončily ty lišky, tak byla takový jako týden pauzička a začaly krásně růst hřiby. Praváky, hřib smrkový pěkně, kováří. Jsem si udělal vlastně rekord letos, že jsem byl asi 7x v 10 dnech na hřiby.
1: Musím říct, že mluvím s Martinem Gorbalem, operním zpěvákem, takže mi to nedá. Musím se zeptat, jestli si zpíváte, když chodíte po lese a hledáte houby.
2: No, občas si trošku pospěvuju, ale to jenom, když jsem třeba u nás na východě. A jako, a když jsem v tom lese sám, nebo tak nějak sám, že se tak s někým, s kým jdu, a trošku se tak ztratíme od sebe, že už se úplně nevidíme, tak kvůli medvídkům člověk, jako když trpí samomluvou, nebo si občas pospěvuje, nebo pohvizduje, tak jako je to dobré, že aby nepřekvapil nějaké zvíře někde schované v křoví.
1: A váš operní repertoár, nebo něco obyčejného, nebo popového?
2: No, to si jenom tak, jako co mě napadne. A častokrát něco, nějakou operní melodii, ale to. Ne, že bych si to zpíval, to spíš jenom tak jako...
1: Pobrukujete.
2: Pobrukuju a někdy i nahlas, mluvím sám se sebou, tak jako přece jenom tam na tom Slovensku těch medvědů je dost, takže z bezpečnostních důvodů si jako někdy zaspívám.
1: Já jsem si říkala, kolik je i písniček o houbách, od svěráka třeba, od pokáče a tak podobně. Ono se říká, že Češi jsou národem houbařů, tak se to asi odráží i v té tvorbě umělců.

0: Co se říká na Slovensku? Je tam třeba něco podobného, jako že Slováci jsou národem taky houbařů?
1: Ne, to se úplně neříká, že by Slováci byli národem houbařů, ale hodně se houbaří vlastně víceméně podobně jako tady. Ale pravda je, že na Slovensku se hodně preferují hříby, ale takové ty pravé hříby, či hříb dubový nebo hříb smrkový. Málo, relativně málo se sbírají takové hříby, jako je hříb kovář, nebo kozárky, klousky a takové, jako to se moc, jako sbírá se, ale spíš takový jako zanícenější houbaři. Běžná populace, běžný houbař, častokrát sbírá jenom prostě ty praváky.
0: Jenom ty nejcennější hřiby.
1: Jakoby nejcennější, ale třeba já mám filozofii, že nejlepší sušené hřiby nebo houby jsou, když je to pořádná směska. Když tam člověk najde i lišku vysušenou, i nějakou růžovku, i nějakého rysce. Já vlastně suším všechno možné a pak to míchám a má to nádhernou vůni a daleko, daleko intenzivnější a hezčí a i chuťově je to zajímavější, když člověk jednou kousne do rysce, jednou do kováře, jednou do praváka, jak když je to takové jednodruhové.
0: Říká Martin Gurbal, operní zpěvák a také vášnivý houbař z Ostravy. Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak to vypadalo, že si ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme na malou chvíli povídat s Martinem Štylerem, ale bohužel signál z Beskyd nás trošinku teď zlobí, tak to budu zkoušet v průběhu písničky a snad si řekneme vše podstatné a řekneme si mnohem víc.

0: To vypadá, že signál v Beskydech se nám trošinku zlepšil, tak zjistíme, jestli se opravdu s Martinem Štylarem slyšíme. Klub českých turistů spouští sbírku s názvem Voda pro bezručku. Má pomoci zajistit stabilní zdroj pitné vody pro vysokohorskou chatu v Beskydech. Jak zázemí na vrcholu Lysé hory může pomoci, to řekne místopředseda klubu a také nejen chatař z Prašivé Martin Štyler, kterého už vítám v našem vysílání. Martine, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem.
0: S jakými problémy v zásobování vodou se aktuálně Bezručova chata potýká a je situace výrazně horší než v minulosti?
1: Tak určitě situace je letos výrazně horší. Samozřejmě nedostatky vody na Lysé hoře, tak to už známe z minulých let, ale letos je to opravdu fatální, je to mnohonásobně horší. Je to už teďka několik měsíců v kuse a v podstatě jsme nuceni na obě horské chaty nahoru, na Lysou horu vodu vyvážet z cisternách, což je samozřejmě neekologické, neekonomické a řešení a je potřeba to prostě změnit.
0: Klub českých turistů vyhlásil dobročinnou sbírku. Řešením by tedy mohl být nový hlubinný vrt. V jaké lokalitě?
1: Tak tahle ta lokalita je takzvaně na větrech. Je to tedy na opačné straně hory, než je současný vrt zimní, ze kterého získávají všechny objekty na Lysé hoře vodu. Je to na úplně na druhé straně, takže nikdo se nemusí bát, že by nějakým způsobem se narušila ta lokalita současného vrtu. Naopak je to na té straně, kde v minulosti historická stará Bezručova chata měla svoje takzvané jímání vody. A tam už je proto ta lokalita na v podstatě nachystaná, je to takový domeček, v něm byl nějaký rezervoár, tam jsou nějaké trubky, tam je elektřina, tam je všechno, takže právě v této staré historické lokalitě pro starou Bezručovu chatu my plánujeme udělat ten nový hlubinný vrt.
0: Co přesně dobročinné finance z té sbírky pomohou zaplatit?
1: Tak dobročinná sbírka je na financování právě celé téhleté akce, nebo respektive ne celé, protože sbírka byla vyhlášena na 1 milion korun a náklady na celkový hlubinný vrt, potom na to propojení s Bezručovou chatou, na ten rezervoár, který se bude muset postavit a tak dále, tak jsou 3 až 4 miliony. Takže bude to částečné pokrytí nákladů a zbytek samozřejmě klub českých turistů bude investovat z vlastních úspor, z vlastních financí, možná i částečně nějakým úvěrem, to uvidíme. Ono je hrozně důležité taky, v jaké hloubce se ta voda najde a jak to celé všechno dobře půjde. Ta částka se nedá úplně přesně stanovit dopředu, to vám žádná vrtařská firma prostě nezaručí.
0: Martine, než se rozloučíme, prosím připomeňte takové ty základní body sbírky Voda pro bezručku.
1: Tak je to všechno přes sbírkový portál donio.cz. Je to portál, který si z toho nebere žádné poplatky, takže dárci nemusíte se bát, že by někdo se na tom chtěl nějakým způsobem přiživovat. Mrkněte na tyhle webové stránky, najdete to i na našich klubových webových stránkách, ten odkaz. A samozřejmě každá kačka se počítá, kdo má zájem a chce pomoci. Budeme samozřejmě velmi rádi a za jakoukoliv podporu budeme vděční. Děkujeme.
0: Jak dlouho sbírka potrvá?
1: Sbírka je vypsaná na 60 dní, my máme za sebou teďka nějaké 2 až 3 týdny, takže ještě spoustu času je před námi. Samozřejmě cílová částka je vysoká, ale když se nevybere celá nebo nepozbírá se celá, to vůbec nevadí. Jak říkám, každá kačka se počítá a u českých turistů a Bezručova chata vlastně bude vyčítána za cokoliv, protože je to chata pro turisty, záchody na Lysé jsou třeba, nejvíce vody spotřebují právě ty sociálky, a ty jsou vlastně pro turisty.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava místopředseda klubu českých turistů a také chatař z Prašivé Martin Štyler. Martine, díky moc za všechny informace, přeji, ať se to vydaří a jsem moc ráda, že se i to telefonické spojení nakonec podařilo. Mějte se hezky a loučím se, naslyšenou.
1: Já moc krát děkuju za zavolání a všem turistům taky přeji krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už je teď čas na recept na jablkové tiramisu. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku tak připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo právě o jablkové tiramisu původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. No a my se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je připravují porotci a také profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Vojtěch Vrtiška. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept modernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru, a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky, bílky si vyšleháme spolu s cukrem, pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetrík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. A v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme a máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu. Když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: No a je jasné, že tato verze jablkového tiramisu nadchne každého. Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A v neděli, to už si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Proč, řekneme za chvíli, podrobnosti za 4 minuty. To bude 16 hodin a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme mít aktuální zprávy. Po 16. hodině vás čeká humoriáda a hostem té dnešní by měl být Jiří Ptáčník. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky a provádí domovní prohlídky. Výplaty za škody způsobené předloňskými povodněmi stouply na 18 miliard korun. V Jeseníkách se v létě meziročně snížil zájem o pronájem chat a chalup. Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno s teplotami do 26 stupňů. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Kriminalisté stále zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze, zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hájková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hájkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
2: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
0: Nemocnice podle mluvčí Andreji Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o 3. největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. V Opavě jezdí další 4 nové elektrobusy. V rámci městské hromadné dopravy se tak podařilo dokončit letošní obměnu vozového parku. Celkově tam jezdí 8 nových vozidel na elektrický pohon. Podle tradice už mají i jména.
3: A ta vybrali znova opavští školáci, kteří zdobí všechna vozidla i vlastnoručními kresbami. Nové elektrobusy se jmenují například Peříčkobus, Knoflobus, Dráček anebo Emoji. Tradice pojmenovávání autobusů a trolejbusů začala v Opavě před 12 lety. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Zájem o ubytování v chatách a chalupách na Jesenicku byl o uplynulých prázdninách nižší než loni. Zatímco v některých minulých letech obsazenost dosahovala až 100%, toto léto se pohybovala kolem 80%. Za poklesem podle Aleny Niklové-Klimešové z agentury Chatař stojí mimo jiné vyšší nároky hostů.
4: Procentuálně to mohlo být takových 85-80%, loni to bylo 90, v předchozí sezóny to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší. Dokonce se i stalo, že o některé chalupy vůbec nebyl zájem. Klienti vyhledávají mnohem větší standard než to, co chtěli před 5, 10, 15, 25 lety.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Zítra polojasno, přechodně až oblačno, k večeru přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách od 15 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování z Ostravy, konkrétně na Rudné ulici v Kunčicích ve směru na Havířov, se srazila 3 osobní auta. Provoz je tam výrazně omezený, je tam kolona, policie už nehodu vyšetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
6: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humoriáda.

0: Ilona Čáková, ale i Slabonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestal.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím vznášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to tata.
0: Celoroční na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý jako vůli, ne? Jestli, dobře. Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, radši nepoznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů.

0: byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Jo, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
3: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
2: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
3: Tak to bych se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
2: to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
3: je
2: to, za to.
3: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý. Mm-hmm.
2: Teď si dáme písničku muže, kterého pohlas je také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem

0: Vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
2: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
1: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
2: Ano, já vás taky.
1: Dobrý den.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
1: Máme zapsáno, Honzo. Mějte
2: děkujeme.
1: Se.
3: Zbytek ne, díky.
2: I vám, naschle.
1: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
2: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
4: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
2: V nestenčené míře přejeme totéž.
1: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
2: Dobrý den.
5: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím. Já bývalý televizák taky.
2: Ano, dobrý den.
5: A podepisuju to s tím Láskou jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
2: Ano.
5: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
2: To by souhlasil, ano.
5: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
2: Dobře.
5: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr v oboru. Mějte se rád.
1: Výborně, děkujeme.
2: Mějte se nádherně. Naschledanou.
1: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní Humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
6: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštík. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V Českej Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí. Pan Vrtlip odpovídá, kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtlip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, praví pan Vrtlip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtlip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtlip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než kdy jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
5: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuju si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbydeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano. No podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak, a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili, a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci, a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě, a tak říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, říkal, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyni, určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Ani.
2: Ne, to v žádném případě, no ale opravdu ne.
1: Máme
2: to
1: tři.
2: Jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: Jsou velmi charakterní, milí holky a tohle myslel by se nedopustili.
1: Si
2: já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Správně. Ano. Tady Petr Zezdounek. Ano. Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano, my
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale aha, tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, ale velmi výrazně.
9: Takže zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady díky. Komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčínka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, potrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval v mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou. Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kde jsi jako říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netipoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno, Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed. Jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko. Koňák jako tohleto povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: A Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu.
2: Ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, víc než loni. Na Slovensku nalezli šarži vody Natura obsahující žíravinu. Stará Bělá vysadí v říjnu další ovocné stromy na místě ohroženém erozí. Zítra bude v regionu polojasno s teplotami kolem letních 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě, policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
2: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič pod vlivem alkoholu.
0: Slovenští hygienici nalezli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla pH 14. Konzumace takové vody může vést k poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku. Na českém trhu se podle hygieniků voda nevyskytuje, byla dodána pouze na slovenský trh. Bohumín obměňuje techniku dobrovolných hasičů. Nové vybavení bude stát 3 miliony korun. Většinu nákladů uhradí evropská dotace. První část techniky by měla dorazit na konci října. Součástí česko-polského programu jsou také společná školení a taktická cvičení hasičů. Upřesní mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.
3: Nakoupíme jim 30 zásahových obleků, 20 párů bot a stejný počet helem. Ve starém Bohumíně a Vrbici budou mít k dispozici nové čluny a Šunichl hasiči dostanou přívěs, k tomu pořídíme ještě termokameru.
0: Ostravský obvod Stará Bělá rozšíří svůj ovocný sad. Koncem října tam dobrovolníci vysadí přes 9 desítek ovocných stromů a 70 šípků. Tentokrát v lokalitě za Nováčkovým rybníkem. Sad vznikne na ploše zhruba 8 000 metrů čtverečních a naváže na první část vysazenou před 2 lety.
4: Lidé v nové části sadu vysadí nejvíce slivoní, budou jich zhruba 30. Doplní je jabloně, hrušně a třešně, převážně staré odrůdy. Výsadba má také pomoci lokalitě ohrožené erozí. Ze Staré Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, nejnižší noční teploty od 12 do 8 stupňů, zítra pak čekáme polojasno, přechodně oblačno, k večeru přehánky a nebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů, na horách od 15 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/44 u obce Bělá pod Pradědem ve směru na obec Filipovice došlo k vážné nehodě osobního auta a motorkáře. Probíhají tam záchranné práce a jsou tam zranění, dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně a přehledně si připomeneme mezi 17. a 18. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Za necelý měsíc začínají komunální volby a hlasování může být spojené i s místním referendem. Podrobnosti za chvíli. Klub českých turistů spouští sbírku Voda pro bezručku. I tomuto tématu se budeme věnovat v následující hodině. Ale ten zpravodajský souhrn dnešního dne přidáme z Lenkou Blažejovou už po písničce. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Policie rozšířila pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Vítku Místku. Po pohřešované ženě pátrá ve všech zemích šengenského prostoru. Nadále prověřuje všechny získané informace a obrací se dále na veřejnost. Nově kriminalisté upřesnili, že žena mohla mít při odchodu na sobě černou mikinu, tmavé lesklé legíny a bežové boty a taky šedý batoh. Žena je pohřešovaná 13. den. Lékaři ostravské fakultní nemocnice poprvé provedli zákrok v oblasti ORL robotem. Specialisté operovali pacienta, kterého trápila spánková apnoe. Rozšířili mu dýchací i polikací cesty. Robotická ramena umožňují lékařům dostat se lépe do obtížných oblastí v okolí krčních mandlí, potvrdila to mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Bohumín obměňuje techniku dobrovolných hasičů. Nové vybavení bude stát 3 miliony korun. Většinu nákladů uhradí evropská dotace. První část techniky by měla dorazit na konci října. Součástí česko-polského programu budou také společná školení a taktická cvičení hasičů. Celý tento týden prochází Ostrčilova ulice v centru Ostravy testem, jestli je možné ji ráno uzavřít pro auta. Jde o půl hodinu před začátkem vyučování, kdy před školou vzniká tlačenice aut rodičů žáků. O uzavření ulice požádala sama škola a spolupracuje na tom s policií i městskou architektonickou kanceláří MAPA. Je to už třetí školní adresa v Ostravě, kde MAPA zkouší zvýšit bezpečnost. Téma více probereme v reportáži. V Opavě jezdí další 4 nové elektrobusy. V rámci městské hromadné dopravy se tak podařilo dokončit letošní obměnu vozového parku. Celkově dopravce využívá 8 nových vozidel na elektrický pohon. Podle tradice už mají i svá jména, která vybrali opavští školáci. Den v kraji budeme mapovat i celou následující hodinu a přejeme hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kapela Olympik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. První téma z dnešního dne v kraji. Za necelý měsíc začínají komunální volby. Už teď ale víme, že v některých obcích bude toto hlasování spojené i s místním referendem. V Moravskoslezském kraji jde v tuto chvíli o tři takové případy. Kde konkrétně? Na to se v dnešním vysílání už dříve ptal moderátor Petr Soukup, reportéra Martina Knitla.
1: Je to tak, že místní referenda se obvykle spojují s termínem nejbližších voleb, teď aktuálně tedy s 9. a 10. říjnem a volbami komunálními. Začněme Zátorem na Bruntálsku, tam budou lidé hlasovat o tom, zda má obec odmítnout stavbu větrného parku na svém území. Projekt ČEZu počítá se 7 větrnými elektrárnami, vysokými zhruba 200 metrů. Proti tomuto záměru vznikla petice a rozhodne referendum, pokud tedy bude platné a přijde dostatek hlasujících. Jak už to tak bývá v podobě, v podobných případech zastánci vidí příjmy do obecního rozpočtu, odpůrcům vadí blízkost velkých turbín.
2: Další referendum se týká stavby solární elektrárny. V jaké obci?
1: Ano, další referendum bude v Sedlnicích na Novojičínsku, kde lidé rozhodnou, zda má obec uzavřít smlouvu se soukromou firmou ohledně stavby fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. Jde o zemědělskou plochu v soukromém vlastnictví mimo obydlenou část vesnice. Je to obdobné jako v předchozím případu, obec by si to mohla vylepšit rozpočet. Obecně platí, že referendum je platné, pokud se ho zúčastní aspoň 35% oprávněných voličů v obci, a závazné je rozhodnutí v případě, že pro něj hlasovala nadpoloviční většina těch, kteří se referenda zúčastnili, a zároveň je tato většina aspoň čtvrtinou všech občanů s právem hlasovat.
2: No a kde se bude konat to třetí zatím potvrzené referendum?
1: Třetí místní referendum bude v Litultovicích na Opavsku, tam jde o to, jestli má obec dělat všechno pro to, aby zabránila další těžbě kamene v lomu v místní části Luhy. Soukromá firma původně chtěla utlumený lom zasypat stavebním odpadem v rámci rekultivace, teď přišla s plánem dotěžit kámen v dalších letech. Mnozí se ale obávají hluku, prachu a ohrožení zdrojů pitné vody. Tak jako budeme ve zpravodajství sledovat výsledky voleb, přineseme i aktuální zprávy o tom, jak jednotlivá místní referenda dopadla.
0: O tom, kde se budou současně s komunálními volbami konat za necelý měsíc i obecní referenda, informoval Martin Knitl.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat endoskopickým výkonům zaměřeným na diagnostiku a léčbu chorob trávícího ústrojí. Naším hostem bude lékařka Centra péče o zažívací trakt nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, doktorka Eva Kundrátová. Naslyšenou v lékárně se těší Naďa Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje a my zůstáváme v Ostravě. Každé školní ráno řeší totiž rodiče žáků škol na Odstrčilově ulici v centru města situaci, která nemá řešení. Jak se tam mají vejít všechna auta, co potřebují parkovat? Tento týden je ale jiný. Už jsme vás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava informovali o tom, že policisté tuto ulici na zkoušku zavřeli a děti chodí do školy pěšky. Když se to osvědčí, tak by to mohlo platit na pořád.
1: Tady ta situace obvykle vypadá tak, že tady spousta aut, které se míjejí a mezi tím pobíhají děti, takže jako všem nám jde asi o to zvýšit bezpečí.
2: Učitelka Hana Ondrušková popisuje typický ranní výjev. Zapravdu jí dává otec dvou žákyň Dušan Dudešek.
3: 7.40 se tady už nejde zastavit, no, ten provoz je tady hustý a velký, no, a pro ty děti nebezpečný.
2: Dnes přišel s dcerami pěšky. Auta policisté zastavují už na začátku ulice a tak se lépe cítí i třeťáci Honza, Martin a Dín.
4: Za chvíli budu jezdit možná sám.
5: Já jsem dneska přijel na koloběžce,
6: pěšky a sám.
2: Na jedné ulici jsou kromě běžné základky i dvě mezinárodní školy. Ředitel jedné z nich, Brad Gray, doufá, že ranní zácpy konečně skončí.
7: Už 20 let, co existuje naše Ostrava International School, tak je to boj. Každý ráno milion aut.
2: Ines a Mateo jsou z Argentíny. Rodiče je běžně vozí až před školu. Teď se trochu prošli. Nevadí, říká Mateo.
8: The next week it will be repaired.
2: Je krátce po 8 a na Ostrčilovu ulici se vracejí auta. Dali si jen půlhodinovou přestávku. Podle průzkumu městské architektonické kanceláře MAPA chodí 44% dětí do těchto škol pěšky a 27% přijíždí autem s rodiči.
9: Těch vozidel jsme napočítali 140, které sem výjíždějí v tu půl hodinu. To není možná až tak velké číslo, nebo před jinými školami jsou ty čísla větší. Nicméně vozidla zastavují tam, kde by neměla, takže řidiči různě parkují v křižovatce, na přechodech.
2: Podle dopravního specialisty Josefa Laži kancelář MAPA testovací týden znovu vyhodnotí se školami, rodiči i rezidenty. Pak společně s obvodem zváží, která opatření zavést natrvalo. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se teď budeme věnovat jedné sbírce. Tu spouští Klub českých turistů. Sbírka má název Voda pro Bezručku. Má zajistit stabilní zdroj pitné vody pro vysokohorskou chatu v Beskydech. S jakými problémy v zásobování vodou se aktuálně Bezručova chata potýká a je situace výrazně horší než třeba v minulosti? Na to jsem se už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptala místopředsedy klubu a také chataře z Prašivé Martina Štylera.
1: Tak určitě situace je letos výrazně horší. Samozřejmě nedostatky vody na Lysé hoře, tak to už známe z minulých let, ale letos je to opravdu fatální, je to mnohonásobně horší. Je to už teďka několik měsíců v kuse a v podstatě jsme nuceni na obě horské chaty nahoru, na Lysou horu vodu vyvážet z cisternách, což je samozřejmě neekologické, ekonomické a řešení a je potřeba to prostě změnit.
0: Klub českých turistů vyhlásil dobročinnou sbírku. Řešením by tedy mohl být nový hlubinný vrt. V jaké lokalitě?
1: Tak tahle ta lokalita je takzvaně na větrech. Je to tedy na opačné straně hory, než je současný vrt zimní, ze kterého získávají všechny objekty na Lysé hoře vodu. Je to na úplně na druhé straně, takže nikdo se nemusí bát, že by nějakým způsobem se narušila ta lokalita současného vrtu. Naopak je to na té straně, kde v minulosti historická stará Bezručova chata měla svoje takzvané jímání vody. A tam už je proto ta lokalita na v podstatě nachystaná, je to takový domeček, v něm byl nějaký rezervoár, tam jsou nějaké trubky, tam je elektřina, tam je všechno, takže právě v této staré historické lokalitě pro starou Bezručovou chatu my plánujeme udělat ten nový hlubinný vrt.
0: Co přesně dobročinné finance z té sbírky pomohou zaplatit?
1: Tak dobročinná sbírka je na financování právě celé téhleté akce, nebo respektive ne celé, protože sbírka byla vyhlášena na 1 milion korun a náklady na celkový hlubinný vrt, potom na to propojení s Bezručovou chatou, na ten rezervoár, který se bude muset postavit a tak dále, tak jsou 3 až 4 miliony. Takže bude to částečné pokrytí nákladů a zbytek samozřejmě klub českých turistů bude investovat z vlastních úspor, z vlastních financí, možná i částečně nějakým úvěrem, to uvidíme. Ono je hrozně důležité taky, v jaké hloubce se ta voda najde a jak to celé všechno dobře půjde. Ta částka se nedá úplně přesně stanovit dopředu, to vám žádná vrtlařská firma prostě nezaručí.
0: Martine, než se rozloučíme, prosím připomeňte takové ty základní body sbírky Voda pro Bezručku.
1: Tak je to všechno přes sbírkový portál donio.cz. Je to portál, který si z toho nebere žádné poplatky, takže dárci nemusíte se bát, že by někdo se na tom chtěl nějakým způsobem přiživovat. Mrkněte na tyhle webové stránky, najdete to i na našich klubových webových stránkách, ten odkaz. A samozřejmě každá kačka se počítá, kdo má zájem a chce pomoci, budeme samozřejmě velmi rádi a za jakoukoliv podporu budeme vděční. Děkujeme.
0: Jak dlouho sbírka potrvá?
1: Sbírka je vypsaná na 60 dní, my máme za sebou teďka nějaké 2 až 3 týdny, takže ještě spoustu času je před námi. Jak říkám, každá kačka se počítá a klub českých turistů a Bezručova chata vlastně bude vděčná za cokoliv, protože je to chata pro turisty, záchody na Lysé jsou třeba, nejvíce vody spotřebují právě ty sociálky a ty jsou vlastně pro turisty.
0: O možnostech pomoci Bezručově chatě na Lysé hoře v Beskydech mluvil v našem vysílání místopředseda klubu českých turistů Martin Štyler.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A míříme do Českého Těšína. Jaký život se skrývá za obrazy slezské malířky Idy Mintzberg? Odpověď nabízí nová publikace, kterou právě dnes představuje Muzeum Těšínska. Její název Životní večírek slezské malířky napovídá, že nepůjde jen o příběh obrazů a výstav, ale především samotné umělkyně. Prezentace knihy je právě v plném proudu a mezi návštěvníky muzea v Českém Těšíně i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak co všechno se dnes o malířce dovíte?
2: Krásné odpoledne, tak prezentace knihy, tak ta, jak bylo řečeno, je v plném proudu a už byla představena tady v Muzeu Těšínska a opravdu ta kniha, já jsem se teda dozvěděla zajímavost, má 1,77 kilogramů, takže skoro 2 kila a je v ní nejen spousta obrazů a zajímavostí, ale hlavně i život samotné malířky. No a autorka téhle publikace, tak ta je se mnou právě teď v tuto chvíli tady v galerii. Je to paní Lenka Nováková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řeknete nám, co se lidé v té publikaci dozví a co v ní vlastně najdou?
3: Čtenář se dozví o silném životním osudu Idy Mintzberg, který je tady vykreslen od jejího dětství až vlastně závěrečná léta života. To je první část publikace a druhá část publikace je potom katalog, výběrový katalog děl Idy Mintzberg, který představuje její tvorbu. Ten je rozdělen na 4 tematické okruhy, a to autoportréty, portréty, květinová zátiší a krajinomalbu, které tvoří vlastně většinu té produkce.
2: No ono, vlastně i část těch děl tady v tuto chvíli mohou lidé u vás v muzeu vidět. Dokdy bude výstava přístupná a dokdy se mohou lidé nejenom publikací, tedy tou knihou, ale i obrazy pokochat?
3: Tak návštěvníci si můžou prohlédnout obrazy do konce tohoto týdne, do 20. září, a to v historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně.
2: A kdyby je zajímala naše posluchače samotná kniha, kterou jste napsala, tak to potom objeví kde?
3: Tu si můžou zakoupit buď přímo tady na naší historické budově v Českém Těšíně, anebo na pobočkách Muzea Těšínska, případně na našem e-shopu.
2: Tak já přeju, ať je rychle pryč, ať potom budete muset dělat třeba nějaký dotisk. A moc děkuji za váš čas.
3: Taky děkuji, hezký den.
2: Tak pokud byste měli zájem vidět opravdu nádherná díla, která, myslím si, vám zpříjemní den, protože jsou opravdu všechna tak jako malebná a pozitivní, tak se určitě do Muzea Těšínska tady v Českém Těšíně stavte a po případě můžete i nahlédnout do krásné nové publikace.
1: Do Muzea Těšínska nás pozvala ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, díky moc a přeji hezké odpoledne.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Víte.

0: A také Richard Miller na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Den v kraji pokračuje a přidáme také informace o počasí. Říkám, přidáme to, protože můžu přivítat Petra Drobka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Alespoň po telefonu přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, dnešní den byl slunečný, příjemný. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: No ráno ještě jsme měli nějakou oblačnost, hlavně teda na jihovýchodě našeho regionu nebo v té jihovýchodní polovině, ale rychleji ubývalo, i případné mlhy se rychle rozpouštěly a bylo polojasno, postupně skoro jasno a teďko máme taky jen minimum oblačnosti, máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, teploty vystoupily na 20 až 23 stupňů, aktuálně už jsou trošičku nižší, ale pořád přes 20 stupňů většinou, no a na horách je teplota o něco nižší, Lysá hora má 14 stupňů, 13 nebo necelých 13 stupňů na pradědu. Vítr ten fouká od jeho západu s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu nejčastěji.
0: Jaká je předpověď počasí dále pro noc a zítřek?
1: Tak v noci bude jasno, k ránu polojasno, ojediněle se vytvoří i mlhy, a teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, v údolích bude chladněji, tam spadne teplota až k 6 stupňům a povane slabý proměnlivý nebo jeho západní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme polojasnou oblohu přechodně, ale v průběhu dne bude i oblačno. Ráno se ojediněle ještě budou vyskytovat mlhy, ale budou se brzy rozpouštět. No a k večeru potom očekáváme přibývání frontální oblačnosti, začne nás ovlivňovat od západu studená fronta, takže večer a v noci se potom přidají déšť, přehánky, které mohou být i intenzivnější a případně také ojediněle bouřky. Před studenou frontou ještě vystoupí teploty na 22 až 26 stupňů, na horách na 15 až 19. A vítr povane ráno slabý, v průběhu dne postupně mírný, jeho západní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, no a později večer a v noci na čtvrtek se bude měnit na západní až severozápadní, no a bouřka může přechodně zesilovat.
0: To už je výhled pro ty další dny, jak bude ve středu, víme, co tedy konkrétně čtvrtek a pátek?
1: Tak ve čtvrtek ráno ještě očekáváme, že bude velká oblačnost, zataženo s deštěm, v noci ojediněle budou doznívat i bouřky nebo intenzivnější srážky. No a v průběhu dopoledne budou srážky od západu ustávat a i oblačnost se začne postupně protrhávat. Odpoledne už potom čekáme oblačnou až polojasnou oblohu bez srážek. Ranní teploty budou mezi 15 a 11 stupni, no a ty nejvyšší denní, tam za studenou frontou se trochu ochladí, takže vystoupí jen na 16 až 20 stupňů. A foukat bude mírný severozápadní až západní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. K večeru očekáváme jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a v pátek budeme mít takové chladnější ráno, 10 až 6 stupňů, přes den vystoupí teploty na 18 až 22 stupňů, jinak bude polojasno až oblačno a v průběhu dne se přechodně může zatáhnout a ojediněle se vyskytne i občasný slabý déšť. Vítr povane slabý, v průběhu dne mírný, jeho západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Takovéto počasí nás čeká v těch dalších zářijových dnech. Předpověď to ale už dnes připravil Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já za ní děkuji a loučím se. Hezký podvečer přeji.
1: Pěkný večer, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 15. září. A kterým tématům se v našem vysílání budeme věnovat zítra? Ostrava obnovila jednání s Ministerstvem spravedlnosti o výstavbě justičního paláce za 1,5 miliardy korun. Magistrát potvrdil, že právníci nyní pracují na detailech komplikované smlouvy, která zahrnuje směny pozemků a budovy. Plán počítá s tím, že nové centrum ostravské justice vyroste na volné ploše po hobby marketu Bauhaus a do uvolněné budovy okresního soudu se nastěhuje porubská radnice. Přidám i další téma. Už v listopadu bude po celkové obnově otevřená nádražní budova v Ostravě Vítkovicích. Kulturní památku v bruselském stylu vracejí restaurátoři do původní podoby z roku 1967. Zašlá a částečně zničená výzdoba musí znovu zazářit barvami. Nejtěžší je nahradit původní keramické obklady, mozaiky i sklo. Zítra vyrazíme také do terénu s naším regionálním stopařem v Karviné Frištátě. Navštívíme zámek, kde se uskuteční netradiční prohlídky zámeckých komnat pod vedením kastelána. A poté zamíříme na Frýdecko-Místecko do Palkovic, kde završíme naše letní putování a soutěž křížem krajem. Budete u toho, když v Palkovicích slavnostně předáme šťastnému vítězi a hlavní soutěžní cenu – horské kolo. Více tedy zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď do 18. hodiny z muziky určitě ještě Rod Stewart a po 18. pokračujeme. Pěkný večer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Počet kybernetických útoků v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Dopravní podnik Ostrava dokončuje modernizaci tramvajové trati ve Vítkovické ulici za téměř 145 milionů. Zítra bude polojasno s teplotami do 26 stupňů, večer déšť. Začínají aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a taky ve zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíce kyberútoků v lednu, a to 32. Český rozhlas vytvořil nový systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 různých scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
4: My jsme si nastavili dva limity. Jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60, spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
2: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál. Dopravní podnik Ostrava dokončuje modernizaci tramvajové trati ve Vítkovické ulici za téměř 145 milionů korun. Po měsíci a půl tak ve čtvrtek skončí odklon tramvajových linek číslo 1, 2 a 13, spojujících sídliště v obvodu Ostrava-Jih s centrem krajského města. Zároveň bude obnoven provoz linek číslo 10 a 11, uvedla to mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová. Těšínské muzeum vydalo knihu o Idě Mintzberg. Slezská malířka se narodila před 150 lety. Publikace shrnuje její životní příběh. Součástí je taky obsáhlý katalog tvorby. Některé z obrazů stále visí lidem doma na zdech, a tak historikové sbírali materiál nejenom v depozitářích, ale i v terénu, říká autorka knihy Lenka Nováková.
5: Ida Mintzberg byla především výjimečná žena a významná osobnost Těšínska. Navzdory dobovým konvencím odešla na počátku 20. století studovat výtvarné umění do Vídně a umění následně zasvětila celý svůj život. Stala se uznávanou malířkou, která vystavovala doma i v zahraničí.
3: Počasí.
2: Noci bude na celé severní Moravě a ve Slezsku polojasno, nejnižší noční teploty od 12 do 8 stupňů. Zítra pak čekáme polojasno, přechodně oblačno. K večeru přehánky anebo déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách do 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dejte pozor na omezený provoz v Havířské ulici v Karviné. Opravuje se tam povrch vozovky. Omezení skončí ve středu o půlnoci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám příjemný podvečer, máme 4 minuty po 18. hodině. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, za chvíli také Ostravská rozhlasová rodinka. V druhé půlce hodiny si dáme určitě folky s Milanem Kaplanem a také s kolegou Richardem Piskalou. Uděláme radost vám, kteří rádi posloucháte tento hudební žánr. Příjemný poslech a krásný podvečer všem, teď už Michal Hrůza.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Svátek dnes má Jolana, tak Jolana vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 15. září a slavíte dnes narozeniny. Dnešní ostravská rozhlasová rodinka bude na telefonická přání linku 59 611 22 66, už můžu dát k dispozici.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravské rozhlasové rodince už vítám paní Věrku. Pěkný podvečer přeji.
2: Pěkný podvečer, paní Vetko, já vás zdravím.
1: Děkuji.
2: A zdravím celou ostravskou rodinku. Tady ty písničku posílám pro radost. Paní Lapišové do Havířova, Hance do Místku, Aničce s Petrem do Ostravy, Jarmilce do Havířova a Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce Dolní Nitku, Marušce Koryčany Pasek, Karlovina Lubno a Bronice taky přeju všecko nejlepší a hodně zdraví. A Elišce s Pejskem do Fulneku taky, ať jim to všecko dobře dopadne. A paní Alence z Ostravy taky děkuju za písničku a taky zdraví, zdraví, zdraví. To vám přeje Věrka z Fritku s Petrem. A ještě bych chtěla do domovu důchodců taky popřát všem hodně zdraví, zdraví, zdraví. To vám přeje Věrka. Já vám děkuju, paní Ivetko, že jsem se dovolala a naschledanou a děkuju ještě jednou.
1: Rádo se stalo, krásný večer přeji, paní Věrko, a veselku s nejhezčím koutkem už posílám, naslyšenou.
2: Děkuju.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A další písničku v ostravské rozhlasové rodince už vybírá paní Zdeňka. Vítám vás, hezký podvečer.
2: Hezké odpoledne vám, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: Taky všem posluchačům. Dnešní písničku posílám Lidušce Ryšankové k nám na Karvinskou a Lidušce Domesové kamarádce taky do Havířova. K zítřejšímu svatku vám přeji Lidušky do dalších let hodně štěstí, zdraví a spokojené dny a roky. Zdravím celou rozhlasovou rodinku. Vám, paní Ivetko, děkuji a hezký podvečer přeji.
1: Krásný podvečer i vám, Jaromíra Majera s písničkou Hospůdko známá už posílám a také se loučím. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přivítám ještě paní Janu v Ostravské rozhlasové rodince. Také vám hezký podvečer.
2: Dobrý večer vám, Ivetko. Tady Jana z Bílovce. Přeji všechno nejlepší posluchačům vašem. Ano. A včera jsme měli krásné 52. výročí s manželem. Takže nám přeji do dalšího let hodně štěstí, zdraví, pohodu a hlavně dobré hody. Hrajem závodně Melky, takže ať se nám daří v tom, jo?
1: Tak, ať se vám daří nejen tak v tom, ale i v dalších letech života společně.
2: A hlavně zdraví, ano, přesně tak. Takže vám moc krát děkuji a posílám krásnou písničku, Ivetko.
1: Je to tak, posílám tichou píseň, kterou jste si přála i s Ivetou Bartošovou a oběma do dalších let jen to nejlepší. Mějte se oba
2: hezky. Děkujem vám. Naslyšenou.

0: Náš středeční dopolední host je hmyzem posedlý. Petr Kočárek zkoumá jeho život už řadu let. Bude povídat i o tom, že se hmyz dorozumívá akusticky, o tom, jak se svět hmyzu mění, i o tom, jak moc je užitečný, byť se jej třeba štítíme. K mikrofonu ho pozvala Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Nám by pustil?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Jo, uvádí se mi to s Richardem dobře, tak to bude dobré. Zdravím vás, jdem na to.
1: Milan to dobře vybírá, tu muziku, a on hledá inspiraci na různých festivalech, které teď v létě objížděl. No a v samotném závěru léta to byl třeba Folkfest. To už mi prozradil. Tak řekni nám něco o Folkfestu.
2: Hele, byl jsem z toho dopříjemna naladěný. Jako je to festival, který pokračuje v té portovní tradici, kde se míší žánry, které jsou kolem trumpů, countrymenů, bluegrassistů, folkařů, že to tam se tak nějak mísí. A nevadí to. Je to zajímavé, organizátorům se podařilo vytvořit takové prostředí, že ta směska těch žánrů nevadí, dokonce se doplňuje. A takže od těch prastarých, Žalman tam slavil 80. Po ty nejmladší, byl tam Michal Horák a kolem něho jeho milovaní, tak to tak nějak šlo dohromady. Dokonce tam byl starší než 80, byl tam Mládek a byl milý. Prosím tě, já jsem na začátek vybral jednu z těch prastarých rozhlasových, která to byla soutěž pro rozhlasovou písničku, nebo něco takového, a byla tam, Žalman tam se umístil a byl to Tymián. Pusme se na začátek.
1: Divoký horský Tymián. No, Milane, měl si dobrou ruku vzhledem ke mně. To je jedna z mých nejoblíbenějších Žalmanových písniček.

0: Ten festival je propojený s Trumpy, to znamená, hrála tam i Vlajka. A Vlajku s chodou okolností hráli naši domácí folkové. To znamená, ti, kteří tady u nás na scéně, my jsme měli jedno z prvních vystoupení vůbec.
1: Tady u nás, v Českém rozhlase Ostrava, ano, na Malé Ostravě.
0: Na Malé Ostravě. A ta nahrávka je s chodou okolností taky odsud. Takže Slunce, žár z folkfestu, který byl výjimečně atmosférou vážně pro mě přeplněný, tak to bylo takové malé pozdravení pro mě.

0: Dnes mluvíme o Folkfestu, ještě tady nezaznělo, že se odehrával v Mohelnici. Samozřejmě všichni, kdo se o to zajímají, tak vědí, ale kdyby nás někdo náhodně poslouchal a slyšel to poprvé, tak Mohelnický Folkfest.
1: Hele, to je takové zajímavé. Tomu týmu kolem Honzy, kolem toho Madalenu obecně, kolem té kapely, který vlastně Folkfest převzal po Aligátorovi, tak se podařilo to vdechnout energii. A de facto tu původní myšlenku ještě naspídovali, takže to je vážně dobré. Teďka jako pravdou je, že se tam potkávají lidé kolem stánku, kteří si říkají, jaké prášky teďka právě bereme. A k tomu tam vlastně pobíhají malé děti s kytarama, aby se zahráli něco skvělé. No a do toho jsou kapely, které tam vlastně rozdávají energii. Jednou z takových byla i Epidemie.
0: A to taky dobře známe tady u nás v Ostravě.
1: Jo,

0: milovat budem.
1: O epidemii jsme si prosím tě řekli, nebo s epidemií jsme si řekli, že folkové ceny jsou 9. dubna a že si musíme v kalendáři udělat na to prostor. Lucce se vysvětloval, že by tady měly být a měly by být součástí. A ona kývala, že jo, tak jenom ať víš. Já jsem se dostal do backstage a tam organizátoři měli namazané krajíce, kafe, nealko, pitnou vodu, nějaké cukroví. A takže normálně jsem se díval, jak my stařečci se tam slítáváme jak vosy. A tam jsme seděli a odtamtud jsme poslouchali významnou část koncertu. Vždycky jsme si museli říct, to už je blbé. A rozešli jsme se, abychom něco poslouchali. Tak já jsem se zvedl v okamžiku, kdy se na scénu dostal Mládkův banjo band v té poslední podobě a bral jsem to tak, že to nedopadne dobře, blbost. Byl jsem zbytečně ustrašený. Když začal hrát, jo, teda měl poznámku, že by teďka rád, že se mu to nelíbí, aby se u každé písničky říkali autoři. Jo. A hned vyjmenoval první písničku a říkal, no, text Ivan Mládek, hudba Ivan Mládek. No a teď pojďme. A když začal hrát, tak tam se tančilo normálně. Těch přeplněných uličkách se tančilo. Úžasné. Takže já ani nevím, jestli tam hrál Lindu, ale protože se mi to z toho prodávno hrozně líbí, to je Ivan Mládek a Linda.

0: Ivan Mládek byl jednou z hvězd Folkfestu, o kterém teď mluvíme, festivalu, který se odehrál v závěru prázdnin v Mohelnici. Milane, ty jsi mi říkal, že část toho festivalu byla vlastně zadarmo. Jak to ti pořadatelé vymysleli?
1: To ti bylo hrozně zajímavé a já jsem měl pochybnost, asi jsem starý a ustrašený a bázlivý a já jsem měl pochybnost, jestli to vyjde, jestli všichni ti, kteří tam přijedou, nepůjdou jenom na scénu Morava, která byla zadarmo. Houby. Těch lidí bylo dvakrát tolik, než jsem zažil posledně. Židličky byly všude a na Moravu se docházelo. Ti, kteří chtěli vidět nějakou zajímavost, nějakého neznámého, něco nového, tak šli na Moravu se podívat. A když zjistili, že to je ta atmosféra, ten festival se prodává atmosféru. Atmosféru vytváří ti muzikanti na velké scéně především. A když tak... Tak si koupili stupenku a šli dál.
0: Mm-hmm. Takže zajímavý nápad, zajímavý námět třeba.
1: A té atmosféry to pomohlo, to musím teda říct. Já jsem prosím tě chvilku spal v autě za tou malou scénou, za tou Moravou, protože už jsem to nedával od rána do večera na nohách, tak už jsem to večer nedával a šel jsem si na chvilku se natáhnout. A poslouchal jsem tam muzikanty, jak se baví, jak prožívají to, že za chvilku půjdou na scénu a smál jsem se tomu, protože takhle to je asi... posledních 50 roků. Ale příjemné. Jo, prosím tě, zažil jsem tam Taxmany. Taxmany to je počátek country v Čechách. Těsně potom, když vznikly Greenhorni, tak vlastně vedle toho vznikl Satelit, takový nějaký, ti lidé se znali, přátelili a skoro bychom o nich možná nevěděli s výjimkou. No možná, že by to uslo s výjimkou takových písniček, které se dostaly dědečkovi hodiny a nevím co další, ale když začaly někdy v 90. točit vojenské písničky, americké vojenské písničky a takové věci, tak to najednou celé zase explodovalo a pocty různým českým letcům a hrdinům, tak to celé najednou se nafouklo. Já si z toho pamatuju, že jsem jel kolem nějaké tramvaje v Ostravě a tam z okýnka znělo tady tohle.

0: Takže i tak jsme ní hráli na Mohelnickém festivalu Folkfest. Co tě tam úplně nejvíc zaujalo? Dá se to takhle říct z muziky?
1: Ale asi nejvíc mě, prosím tě, zaujalo to, že jsem seděl v tom backstage a seděl jsem pořád a průběžně s Petrem Rimským. Petře, ty máš písničky, které jsou víc než pětiminutové, to do takového pořadu nejde dát. A se Samsonem ubrblaní staří chlapi, to bylo hrozné, ale tak jsme probírali, co budeme, jak to bude, a bylo milé, že jsme začali plánovat, co, jak. A já jsem si uvědomil vlastně, že se potkáváme hrozně dlouho a s tím Jardou Samsonem, tak jsem si tam řekl, že bychom měli udělat jeden pořad vlastně jenom o něm.
0: Jenom o něm, to dneska už nezvládneme,
1: ne, dneska
0: ale určitě to nachystáme někdy zanedlouho.
1: On těm pořadům a těm kapelám dává takovou zajímavou jiskru, atmosféru, ten jeho hlas, ty, to všechno pojí. On tam byl s Hop Tropem, tak si pusťme Hop Trop.

0: to byla, řekněme, taková dávná hoptropácká klasika Jonatán. Michal Horák je teď před námi, no to je úplně jiná generace. Jak tam na něj reagovali?
1: Hele, já to viděl na Polostě před dávnými lety. Víš, když se jde ten umělec ze scény, pomalinko schází a tam stojí ten dav lidí a všichni mají v ruce papírky a tušky nebo mobily a já jsem seděl 5 metrů od toho, tak jsem s naprostým překvapením pusu otevřenou na to zíral. To bylo jak na Beatles, jo. Mm-hmm. Michal Horák schází ze scény a před ním je 40 lidí, mladých, pěkných, šťavnatých, kteří a kteří měli ty notýsky a tušky a jo, úžasné. On byl k ním přátelský, hodný. Říkám, naposled jsem to viděl u Nohavice, když scházel takhle ze scény před dávnými časy.
0: Tak
1: teď to bylo s Horákem. Dobře.
0: Pojďme si poslechnout Michala Horáka z tohoto hlediska asi největší hvězdy festivalu.
1: Možná ti lidé vepředu zažili, třeba si vážili někoho jiného, ale ti mladí, co tam byli, tak Michal byl jejich. Tak tady asi končíme, ne?
0: Asi ano, čas je neúprosný. Kdo bude příště?
1: Příště byl Starédo.
2: Já viděl žábu soustrušit a koně frézovat.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukaršu Neben, Samrado Hojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: To byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Roma Vakeren. Slovenská kapela Sendriovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendriovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes hráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí a nebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně a my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca tá tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme i ten romský jazyk. Romský jazyk se pomalu ztrácá v některých dědinách a městách. Ale přesně to, ten jazyk musí být zachovaný, aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tú mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem. S vámi také jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že zpěvácký zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytrácajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým, alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať a naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Těž se trošku modernizujeme, Sendrejovci. Skládáme poslední čase nové věci, ale aj tak se snažíme neromom zpívat staré romské pěsně. Veľa neromov pozná například Opoštár Javel. Veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspíváme naším štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova. A spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Lehe Čavale 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobíme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, toho mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak Minor Blues a Love. No, je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jak 30 hodin, tak jako, že se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci, když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten, to se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka, co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude, začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, já jsem se ani jako někam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že jo, člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina, vy malujete, oni hrají, už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal jsi mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni musí být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palika Rauhojsana z Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku. Srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířů?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to humené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, v Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér, samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou. Ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál když jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem delší tátě a ty rány jsem se bál. Tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo. A chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jedno je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, těch kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy. Ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem i pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport to disciplína bojová, je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, píšně. Mysleli by, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy. Žena přece je to jemné stvoření. Žena ani květinou, jak se říká. A aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhani do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se vlastně posunul, pak se vlastně box utopil v krvi vlastně, jako ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: trochu.
1: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl, nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
2: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, aby jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
1: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
2: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
1: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
2: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
1: Takže
2: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No zajímavý to bylo, hodně zajímavý, a zápasy těžký.
1: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
2: Hodně jsem cestoval, no.
1: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
2: taky,
1: přinesl
2: taky,
1: box?
2: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstět, mě kamarádové, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film, no, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
1: Ano,
2: boxerský.
1: Hlavní roli, ano, Marek Vašu
2: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
1: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
2: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
1: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
2: Více než půl roku.
1: Půl roku intenzivních příprav?
2: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
1: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
2: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
1: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
2: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat, a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
1: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
2: Taky tak se nás to spojilo.
1: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No, to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. No a, pardon. A pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají. Želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tě ropou a ty různý to ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat, zase malovat ty věci pěkný, na to musíme taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně?
1: No tak nějak mě to ten den, musí ten den jako trošku jako zvláštní, abych to stoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme se trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěstí ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tou vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl tematicky, vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci, bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co? Tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které
1: máte? No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal, a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl. Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj, řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkohol moc neholduje, ale ochutnala.
6: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno Al-Kol, arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho Fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylin, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat Fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak. Musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing. Odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady. Hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba země žluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotické a ne tak často používané.
7: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
8: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
7: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
8: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
7: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
8: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
7: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
8: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
7: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
8: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny, nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihovin.

0: spletla.
1: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
0: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
1: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kg. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
0: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
1: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
0: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
1: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 100.

0: 30. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se Fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Stock. Mladík jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu, bylo mu teprve 18, a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka, co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno. Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Stock. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Stock Cognac Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
1: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
2: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
1: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát?
2: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
1: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
2: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že je minimálně půl roku, než se dostane do Božkova.
1: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
3: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
4: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
3: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Stock Original.
1: To jste řekla hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
3: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barví karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
1: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
3: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
0: Jak Fernet Stock vznikl? Lionello měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionello v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernetstock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernetstock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionel Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 1997 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech královala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Air Bar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický. To znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 12. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrtřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: letěla s tím vlákem ve vlasech Markéta léta.
1: Nepe je motý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl. Tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanárů, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nimi a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu omlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu. To se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že opač do přestávky.

se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten útržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. A každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku, ten, kavička,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já Wulstera jsem nad tím strávil celou neděli.

0: bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, po armádě, všechno to bylo složitý a psal do Vídně a všechno. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde je. Se opravdu nemluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to že je to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
1: Teď to má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já no vím, jo, ale u nich, tenkrát, u na Žižkově, no. Že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadnej chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Škubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal, tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména? Brych. To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech. Chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali, až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popoledni, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských Lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Parpoříková a budu moc ráda, když dnešní dvě hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na dvou kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer u noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den,
0: a
1: tady je Jana a já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil, teda já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsme jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici a to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 km za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomočka, adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka, adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Tak taky bych řekla. Taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila? Prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu. Mm-hmm. Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti,

0: Já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky a celý život já toužím se svíst, co se mě už nepodaří na Harley. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím, a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harleji.
1: Ano, takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
0: Ano, nikdy jsem neřídila.
1: A
0: jenom
1: proč jste to nikdy neskusila?
0: Já vám ani nevím.
1: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
0: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
1: Ano.
0: A já jsem neměla jako, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák. A pak teda už jsem začala jezdit autem. Ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
1: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
0: A když vidím někde, jak je sezóna, a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím. Jo, pořád mi to láká.
1: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži.
0: Tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili. Ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty měl Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka. Tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič. Jako,
1: máte to prostě v krvi, v rodině.
0: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boji.
1: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no.
0: No,
1: třeba to, se to stane.
0: Potom, protože, ale

0: ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco, něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harleji, neváhala bych.
1: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
0: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chviličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem, ano.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na páskem k řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt,
0: všechno
1: když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i
1: bratr? Nehoda nebyla, ale pamatuju si, vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálku, do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři jedí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy, no tak
0: motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru, nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Co točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jakoby s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem. To už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila. No jela jsem na Pioníru.
0: Mm-hmm,
1: tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek. Tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem se udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když to vidíte dnes auto. Ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju, ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: pana Laďa
0: Stopolné. Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro k tématu vy? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla, dá se říct, tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no, ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcel a to krásně to jelo. Nekolik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat tedy buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval a jel jsem jak když dom do Hluku a tam je takový, za Kunovicema taky dlouhý táhlý kopec a jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant a ten z toho okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350-ce a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem ho zas předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, pak jsem mu řekl, uhni.
0: To je hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi, jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu. A na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Tady jako od Hradiška tam do té Opavy.
0: No, je nějaká, tak, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo.
0: Ty, na kterých vy jste jezdil, ty Javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož. No, myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky taky táhlý kopec. No. Tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, Škoda 100. A tak se rychle blížila k nám. A jak jsem přidal, no, jsem viděl z zrcátka, jak se ztrátá. To opravdu by já vím, ty 350 to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí vám někdy ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy. Potom jsem se svezl už na modernější. Jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat, jak když na řídítkách. Potom mě tak bolely ruky. A jsem objel, dojel, no. Ale teď už a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnovám. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši, aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už no. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, což se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Láďo, no.
1: No ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někde takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezel, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kalhoty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl, nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350.
0: Já vám teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, ale to rád poslouchám, ano. Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do Topolné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to by mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo...
0: Jo, že přejedete klidně
1: až na... Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou? Jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála, co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jízdíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někdy i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Tady, no, Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahnil našetci a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no, v 8 letech, no, už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ-u a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No a teda, jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně a
2: to
1: říkáte, že
2: zkoušel,
1: neblbnete,
2: to
1: tak
2: zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: Ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád, to bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To už to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. No, tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No. A co se vám stalo?
2: Tak,
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam bylo tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibrzím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z přikopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil a jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožerali, tahali auto, no. Překopy. A pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik no, kilometrů za rok přibližně najdete?
2: Já moc ne. Já jsem měl auto dopravu. Tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhocek, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačeně, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To byl Ratibor, Jablunka, Rožno, Valmes, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnov a Ospití Hněvy a tak, ale... Tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. A já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Ten dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už... To člověka zničí.
1: No, vy jste to už říkal, že teda v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v
2: Přerově.
1: No,
2: to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně, tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně. Poslední závody na okruhu. Mm. Jo, tak jezdím se s nima dívat. Jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Dobře.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: no
1: krásnou
2: a jinak noc. Mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256, ČZ to 250, 62 a vnučka chtěla taky, tak má Pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: To se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů.
2: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď také Lenku Filipovou. Píseň zamilovaná 11 minut po půlnoci. Tenkrát

0: první rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou životem. Haló, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňa se k babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, a je to o motorkách, tak říkáš, ať vás zavolám. Aj.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na Pionýr, ale to byl brácho Pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, bežové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když si to bylo tak kolem 80. roku, čili 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? A potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt, a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, která potom měli ty 250-ky, aby policajti takového barevného značení a taky

0: Tohle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili.
1: Tak je to, že kolem vás svisí ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem, a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: Nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovic svarební šaty a tam z Halenkovic do napadu to sama serpentina, jednu proze, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka. A trošku jsem byl podřený, no.
0: Počkejte, vy jste vezl svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Počkejte, jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatební šaty bez problémů, ale říkám trochu ohnutá stupačka, takže svatba byla a skončila to jako... jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
1: Moje svatba.
0: Aha, tak to je teda něco.
1: To jsem zatajil potom nevěstě a jsem to říkal až daleko později, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
0: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak no, vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych se s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi všemi ano.
1: Tolik za motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem jel, což bylo na tu motorku hodně už. Tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. A ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl leják, protože no byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprvela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady ale zjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno, tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam si nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zasplatili ve Spitinově a tam nás ošetřila se paní, co byl Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam si jeli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, já jsem uklidnil, že jsem byl strojvedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to na on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on to na začátku myslel. No.
0: Dobře, tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidívají osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byl jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím,

0: nebo předloni, když byla, tak ten, o těch osobách, kteří něco dokázali, a bylo to proto, že žáky ze školy vždycky psali.
1: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
0: projekt. Bylo to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
1: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom, v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo, jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšení a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se děl jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on je jako to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce nebo co. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takovej ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici kožinou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka. To byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastně ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka nebo mladý. Taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že, no, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco. Ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky. Ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbějí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chvíli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak se to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohled hezká, že zepředu bylo takový plexisklo a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě v boku se sedělo, no. Takže to jako to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, až si třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: tu pro vás. Mám uložený, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nazledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy mě předávali z boku a i v letácích na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběl.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manec Stovku. To jsem měl, až jsem udělal 18 roků řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám na těch 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, když se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den.
2: Teď když v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě v loni jsem jezdil, teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo? Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mm-hmm. No a jezdíte nejraději sám, nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilu?
2: No jezdím aj po městě, po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skuter má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skuter je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vybavoval, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vybavoval.
1: No ale tak nic vážného, to bylo
2: předpokládám. S kamarádama já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl. Teda. To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútra a tam se mohly před kolenama tašky nosit. Taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojírnama, tak jsem ho tam rozdělal. Přerovský strojírnám to vyrovnali a dojel jsem dom.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, a, takže, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních línek, jo. Strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuji, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Čezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, aha, tak to ještě něco jiného, no tak vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami pro mě, novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy, vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono, jako to asi dost nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo, ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí, prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. O tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam je, dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, která motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to smelené, jo? Ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora. Ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora 100%. I každá informace, každá hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup. Tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace je nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru. Pro ženu, našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je, hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme na vlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací, náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho, na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří, a za 14 dní, a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček, študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane student. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Student z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá

Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá.

0: a nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
1: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled. Hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se. Stal se zlým a když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to vskutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha. Ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekirku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejích krámů a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.